0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

hledáte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.

0: drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500-korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
3: Rádio Jih.

0: elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: rádi.
1: Rádio jí.
0: Nikdy si nebyla a naše seznámení proběhlo má milá před kinem, který není. Nepil jsem tekilu a ne, že bych se šklebil.

nikdy nic nebylo, noc jako horská dráha, vsadím se o kilo, že prostě nejsi drahá, je to jen chiméra, a žádný, že jsem brečel, a měl jsem hysterák, ty už mi neutečeš.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výbor.

Radiojich.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu.

0: Je půl šesté, dobré čtvrteční ráno, Moravo, za temi 21. května, hraní za rádio připravená. A tradičně samozřejmě z hity pro dobrou náladu. Tak už za chviličku je Číren. Po ránu pevně věřím potěší Lučenzo, Donomára, Danza, Kuduro. Z filmu Rychlá zběsila, Na cestách hlavně opatrně, žádná zběsilo se nevyplácí. A po půl šesté ve čtvrteční ranní s dějem třeba i Marna ztracená. O muzice máme naprosto jasno, doufám, že mají jasno i meteorologové. Za chvíličku nabídeme čtvrteční předpověď počasí pro Jihomoravský a Zlínský kraj.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Fernečtok půl litru za 99,90 a švarcvaldskou šunku při koupi od dvou kusů za 24,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicher.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Tak ještě jednou krásné ráno, Moravo, 2 minutky před půl šestou se vrhneme na předpověď počasí. Dnes ráno zpočátku dopoledne může být ještě polojasno v průběhu dne, ale očekávají meteorologové postupně převažující oblačno. Přehánky se v první části dne objeví spíše jen s malou pravděpodobností. Odpoledne pravděpodobnost o něco vyšší, zejména v severní a východní polovině kraje, takže sem tam se srážky mohou objevit, nějaká ta dešťová kapka, ale sem tam si o tom můžeme nechat jen zdát. Teploty dnes velmi sympatických, až 24 stupňů Celsia, alespoň v Jihomoravském, ve Zlínském o stupínek méně, tady naměříte maximálně 23 stupně Celsia. A po ránu teploučko, Břeclav, Lovčice, Podivín, Rajhrad, 14 stupňů Celsia.
4: Rádio Jih.
5: Hezké dobré čtvrteční ráno i na cesty, jen připomínáme, ve Veselí nad Moravou v Palackého ulici nadále probíhají stavební práce, silnice uzavřená, stejně tak na Zlínsku ve Vízovicích v Partizánské ulici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. Tak opatrně si hem šťastnou čtvrteční cestu.
4: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
5: Nabídeme slibované hity pro dobrou náladu, ale tradičně se podíváme také do kalendáře, protože i dnes 21. května někdo z vás slaví svátek a rozhodně stojí za to se podívat i do historie. No a před šestou se objeví skřeťák s ranním vtípkem. Teď je číren.
4: A teď už zpátky k hitům pro

0: Že no a chybět ani dnes v ranní jízdě rádych nesmí skřeťák, tak dobré ráno.
1: No krásné ránečko, řeknu vám dámy a pánové, jen ze zvědavosti jsem si zkoušel kraťasy na léto a super, zapnu je. Teda nesmím je mít na sobě.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezké už čtvrteční ráno, Moravo. Ano, jsme v druhé půli pracovního týdne. Za 11 minut bude 6, Vojta nabídne čerstvé jihomoravské zprávy. Ale ještě předtím tady samozřejmě budou hity pro dobrou náladu, jako třeba Alex Warren, anebo Anastasia.

0: hezké čtvrteční ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Toto byly Disturbed a klasika The Sound of Silence. No a po šesté už třeba taky vzpomínka na Daria G. Na playlistu i Denzel a Pampira. A inzeráci po ránu ve čtvrtek 21. května podají Krištofové. Silnice mezi Újezdcem a Syrovínem uzavře stavba opěrné zdi, více prozradí Vojta a jeho dnešní čtvrteční čerstvé jihomoravské zprávy rádia. Taky prozradíme, jak dneska budeme, alespoň tedy, jak to vidíme, meteorologové. A nezapomeňte, s rádiem IK můžete získat elektrokolo.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burger z Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
0: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, máme minutu po šesté hodině.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
11: Silnici mezi Újezdcem a Syrovínem uzavře stavba opěrné zdi a policisté v Brně si počíhali na cyklisty. Silnice mezi Újezdcem a Syrovínem na Uherskohradišťsku se od června na 4 měsíce úplně uzavře. Silničáři tam postaví 74 metrů dlouhou opěrnou zeď, která má zabezpečit úsek ohrožený sesuvem půdy. Součástí prací bude také úprava odvodnění a nová dešťová kanalizace. Uzavírka potrvá až do konce září. Řidiči budou jezdit objížďkou přes Osvětimany, Ježov a Žeravice. Celá akce vyjde na více než 10 milionů korun. Policisté v Brně uspořádali preventivní kontrolu cyklistů. Zaměřili se hlavně na povinnou výbavu kol a zastavili desítky jezdců, které mimo jiné upozorňovali na riziko řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Loni totiž až třetina lidí na kolech, kteří způsobili nehodu, požila před jízdou zakázané látky. Jenom v tomto měsíci Jihomoravský kraj zaznamenal 2 smrtelné srážky cyklistů, ti navíc způsobí až 70% nehod, ve kterých figurují.
1: Rádio Jih, počasí.
0: No tak nejenom na jízdu na kole, to pro dnešní den bude vhodné, alespoň díky aktuální předpovědi počasí, jež hovoří o tom, že ráno a zpočátku dopoledne může být ještě až polojasno, v průběhu dne postupně převažující oblačno. Přehánky se v první části dne objeví spíše jen s malou pravděpodobností. Odpoledne pravděpodobnost o něco vyšší, zejména v severní a východní polovině kraje. No a co se teplot týče, tak dnes až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 23 a po ránu teplo, v Rakvicích měříme 14 stupňů Celsia. Dobré ráno do Těmic, kde měříte 13 a po 12 máme v Uherském Hradišti a ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
1: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vystakár, Hodonín a Kyjov. Rádio Jih. Doprava.
0: Ve Veselí nad Moravou v Palacké ulici probíhají i nadále stavební práce. Silnice je uzavřená, bude až do 30.6. a na Zlínsku ve Vizovicích v Partizánské ulici probíhají stavební práce a komunikace je zde částečně uzavřena. Tak opatrně si jen šťastnou čtvrteční cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Jižní Moravy.
0: 5 miliony korun na Zlínský kraj podpoří turistická informační centra. Mrkneme na to už za chviličku, teď ale dáváme prostor muzice. 6 hodin, 4,5 minutky k tomu a ve čtvrteční ranní jízdě rádia zatem 21. května nabízíme vzpomínku na Daria G. Za chviličku nebude chybět Elliot Greer. No a mimochodem jenom o muzice to nebude v dnešní ranní jízdě rádia. Dnes tady nabídneme soutěž, třeba soutěž Dejte si pozor na jazyk.

Her flesh is red, fills my endless appetite.

0: zněla Eterem na nízdy rády Elliot Greer. Hezké ráno i 12 minut po 6. hodině. Za chviličku ve čtvrteční ranní jízdě Denzel a nebo The Boss Hoss. Zlínský kraj, jak už jsme nakousli před pár minutkama, rozdělí mezi turistická informační centra téměř 5 milionů korun. Peníze získá 27 infocenter napříč regionem, a to na zlepšení služeb i propagaci kraje. Podpora má pomoc třeba s tvorbou turistických materiálů, rozšířením nabídky služeb nebo vzděláváním pracovníků. Turistické informační centra hrají důležitou roli nejen pro návštěvníky, ale i pro propagaci turistických cílů ve Zlínském kraji. Nejen, že poskytují návštěvníkům informace a související služby, ale jsou i zdrojem cenné zpětné vazby. Kraj podobný dotační program vyhlásil už po třetí. Tak peníze, alespoň v tomto případě, jdou určitě zase na něco podstatného, na něco, co by mělo sloužit všem, tedy minimálně turistům. Ve čtvrteční ranní jízdě za chviličku další z hitů pro dobrou náladu. No a zastavíme se dneska taky u svačinek. I dneska totiž za vámi Vojta dorazí s plnou polní.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: se nám to skoro sobotí. Je tady čtvrtek 21. května, 20 minut po 6. hodině v raní zdiráry, Boss Hoss a Level Help, za chviličku Krištof a inzerát. I my si v éteru raní zdiráry podáme inzerát. Nabízíme totiž svačiny gratis.
1: Dovezeme vám parádní svačinu až do práce.
0: Ani dneska vás rádio Jižní Moravy nenechá na holičkách a postará se, aby vám nekručelo v žaludku, nebo abyste si jen tak, řekněme, zamasali. Dnes vám totiž dovezeme parádní svačiny až pod nos rovnou do práce. Těšit se i dnes můžete na zdravé a chutné pochutiny od Racia z Břeclavy a také na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice. A kamže se dnes vydáme, kde můžete očekávat porci dobré nálady? Dneska to bude pěkně dlouhé kolečko. Vyrazíme do Bzence, do firmy Lagas SRO. Následně do Klobouk u Brna, do prádelny Jana Brichtová a těšit se můžete na svačinku i v Břeclavi v technických službách. No a zítra třeba taky u vás. Stačí jen chvilka na registraci na webu www.radiojich.cz. Tady totiž začíná cesta parádních svačinek od rádiojich až k vám do práce. Dobré chuti!
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ve čtvrteční raní z Gerardek, taky Rihanna, tady další raní hudební jmeny, co nás čeká neminem, třeba The Offspring, kapela No Name, alebo ano. A po půl sedmé ve čtvrteční raní z Gerardek zaspomínáme i na Aviciho. Novinky z Jižní Moravy shrne v krátkých čtvrtečních jihomoravských zprávách rádích už za chviličku Vojta.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz. Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma, tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
3: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 tisíc korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
6: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
0: Dobré čtvrteční ráno, Moravo, nabízíme i přesný čas, máme 2 minuty po půl sedmé.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
12: Nemocnice v Kyjově jako první v Česku použila novou metodu při výměně kolenního kloubu. Lékaři při operaci přizpůsobují náhradu konkrétnímu pacientovi tak, aby se koleno pohybovalo co nejpřirozeněji. Metoda je určená hlavně pro pacienty s artrózou, důležitou roli však hraje individuální stav každého pacienta. Bývalé kino Květen ve Zlíně Malenovicích čeká rekonstrukce za zhruba 100 milionů korun. V plánu je jeho přestavba na nové kulturní centrum pro spolky, školy i veřejné akce. Rekonstrukce by měla začít ještě letos a potrvá asi rok a půl.
1: Rádio Jih. Počasí.
12: Nabízíme také pohled na aktuální stupnice teploměru. 12 stupňů hlásí Zlín a Dolní Němčí, 13 Petrov, 14 Mikulov.
1: Rádio Jih. Do doprava.
0: Hezké květnové ráno i na cesty opatrně v Brně Medlánkách v ulici Žebětínek u křižovatky s Jasminovou je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Šťastnou čtvrteční cestou.
13: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

za chviličku nabídneme příběh, který napíše opravdu jen sám život. Zdravotnický instruktor chtěl názorně předvést příznaky infarktu, ale přitom jej skutečně dostal. Podrobnosti už za chviličku, teď jsou tady slibovaní The Offspring. Krásné čtvrteční ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: 6:40 ve čtvrteční raní z Rudimental, už za chviličku No Name, ne, alebo ano. Ale ano, představte si tu situaci, která vypadá jako součást výuky a pak zjistíte, že jde skutečně o boj o život. Přesně to zažili studenti zdravotnického kurzu v americkém Wisconsinu. Instruktor Carl jim totiž během hodiny ukazoval příznaky infarktu. Jenže zatímco si studenti nejdřív mysleli, že jde o hereckou ukázku, sakra dobrou, 72-letý zdravotník dostal infarkt doopravdy. Ale protože studenti měli pravidelné vyučování, součást výuky je i dávání první pomoci, tak zareagovali úplně fantasticky, společně s ostatními studenty začali s resuscitací a přivolali pomoc, záchranáři pak muže převezli do nemocnice, kde podstoupil operaci. No a Karl dneska říká, že mu studenti zachránili život a dodává také, že všechno zvládli přesně podle pravidel první pomoci, které je učil. No tak jak jinak si ten učitel může vyzkoušet na vlastní kůži, že opravdu, samozřejmě nechceš
1: je
0: to, že?
1: Je to trochu drastická ukázka
0: je,
1: praxe.
0: Ale říká si, kurňa, odvedl jsem dobrou práci, protože naučit je to blbě, tak už tady dneska vlastně nejsou. Navíc podle amerického Červeného kříže přežije infarkt mimo nemocnici méně než 10% lidí a šance na přežití velmi výrazně roste, pokud okolí začne okamžitě s resuscitací, což právě tento Karl na těch školách roky rokoucí vyučoval a evidentně fakt dobře.
1: Za prvé teda klobouk dolů před těmi studenty, že se dokázali tak rychle sebrat, protože jedna věc je, když ti to jako ten pán učí, a druhá věc je, když máš potom tu známou osobu, se kterou máš nějaký vztah, tak
0: a hlavně v té dané chvíli
1: právě
0: jako,
1: přesně tak jako, ještě se jako zorientovat v tom, že to fakt už není hra.
0: A počkejte, jako ještě furt to ukazujete. Ne, tak to a to už je jako doopravdy. Jo, dobrý, jako fakt je na Oscara. Ne, fakt, jo.
1: No, přesně takhle, jako si nedovedu úplně představit, jak to tam vlastně mohlo probíhat. A zajímalo by mě, kdo byl ten první, kdo přijal ten impuls, že už to fakt jako překročilo tu únosnou mez.
0: Jeden z těch studentů právě si fakt všiml, že toto už je za hranou, že toto by nezahrál ani Brad Pitt, jo. Tak začal jako s resuscitací a přidali se fakt jako že další. Takže ano, musí tam být vždycky ten jeden, který si řekne...
1: Který to dosekne.
0: Tak, který si řekne, toto už není jako hra.
1: Buďme rádi, že tam byl.
0: Rozhodně ano. Místní vinaři a spolek Hýseláci vás zvou na otevřené hýselské bůdy v sobotu 23. května od 13 hodin v areálu vinných bůd v Hýslích. Čeká vás ochutnávka vín, domácích pochutin i sladkého občerstvení. V dobré náladě zahraje cymbálová muzika v čele s cymbalistou Jurou Petrů. Zaspívá mužský sbor Kyjov, mužský sbor Panihaj a ženský sbor Tragačnice a zpěvolenky z Čeložnic. Spolek Přátelé a chtele vás zve na výstavu vín, která se uskuteční tuto sobotu 23. května od 14 hodin ve Vlkošských Bůdách. Ochutnáte až 400 vzorků vín z Vlkoše a okolí. Čeká vás výborné jídlo, pití a cymbálová muzika. Chceš-li dobré víno píti, musíš ve Vlkoši býti. Spolek Panský mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.

0: 9 minut před 7 ve čtvrteční ranní jízdě vzpomínka na Avičiho, co nevidět Alexandra Sten a Mr. Saxo Beat. No a tak jsme si s Vojtou řekli, že bychom po ránu něco snědli, že?
1: No to si píš.
0: A ne něco tak obyčejného. Ne nadarmo se totiž říká, že babiččiny recepty a postupy jsou pokladem v každé rodině. Tak na jaké první jídlo myslíte ve spojitosti s babičkou? Jinými slovy, kdybyste si teď mohli nechat uvařit cokoliv od vaší babičky, co to bude?
1: Máme tu jeden ze vzkazů, který zní: dobré ráno, moje babička byla dokonalá kuchařka, milovala jsem její svíčkovou, lepší jsem nejedla. Koláče, to byla její dokonalost, lidé z okolí si ji volali, aby jim je pomohla péct. Všechno jsem se od ní naučila a občas se to blíží, mám to podobné. Co ale nedokážu, jak ona, tak to jsou vajíčka na měko. Ty uměla a mně se to nikdy nepovedlo. No co, snídaně u ní, to byla vždycky pohádka.
0: No na Facebooku Rádia X se k rannímu tématu přidává Magdalena. Dobré ránko. Bramborové laty s mákem a povidly.
1: Děláte chutě. Napsala také Domča: od jedné hovězí nebo kuřecí vývar a do toho její domácí lukše, chcete-li nudle, od další babičky její koláče s tvarohem a povidly, od prababičky Béleše a to klidně i suché. Od další zase v uvozovkách martinské nekynuté rohlíčky s povidly. Tak to je docela dobrý výčet.
0: To zcela určitě. Co by si nechala Petra od babičky uvařit, kdyby mohla? Všecko. Béleše na suché plotně, fazolovou polévku s lokšama a měla nejlepší zelí na světě. No, nevím, jestli jsme si udělali jenom chutě. Myslím si, že to bude mnohem horší, když jsme zvolili takovéto téma.
1: Jako je 6.53 a já už mám chuť na tu svíčkovou.
0: No je. Kdybyste si teď mohli nechat uvařit cokoliv od vaší babičky, co to bude? Napište nám to i vy na Facebook Rádio Klíďo-Píďo. Můžete psát SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Dobré chuti vám přejeme.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dnešní ráno, po sedmé taky zraní z Vyrádek hity pro dobrou náladu, třeba Justin Timberlake a jeho Sexy Back. Na playlistu je Poetika blízko a Just the Way You Are na Bino Milky a DJ David Guetta. Je čtvrtek 21. května, za chviličku Vojta nabídne další čerstvé jihomoravské zprávy a kromě jiného prozradí, že kyjovská nemocnice jako první v Česku použila novou operaci kolene. A jak dneska bude? Jak to vidíme, teorologové odhalí už za chviličku aktuální předpověď počasí pro jihomoravský a zlínský kraj. A i dneska to bude se svačinkami.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu. A ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné

0: Rádio Jich.cz a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den. Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Ratio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.ratio.cz.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
4: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
5: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
6: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
4: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
5: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
6: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
4: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
11: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
12: 7 hodin minuta k tomu krásné čtvrteční ráno, Moravo.
13: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Kyjovská nemocnice jako první v Česku použila novou operaci kolene a ve Zlíně přestaví bývalé kino Květen na kulturní centrum. Nemocnice v Kyjově jako první v Česku použila novou metodu při výměně kolenního kloubu. Lékaři při operaci přizpůsobují náhradu konkrétnímu pacientovi tak, aby se koleno pohybovalo co nejpřirozeněji. Podle ortopedů se tím může zlepšit stabilita kolene a urychlit zotavení po zákroku. Nový postup využívá speciální operační nástroje a přesné plánování. Metoda je určena hlavně pro pacienty s artrózou, důležitou roli však hraje individuální stav každého pacienta. Bývalé kino Květen ve Zlíně Malenovicích čeká rekonstrukce za zhruba 100 milionů korun. V plánu je jeho přestavba na nové kulturní centrum pro spolky, školy i veřejné akce. Modernizace se dotkne sálu, zázemí i celé budovy. Součástí objektu zůstane také pošta nebo služebna městské policie. Pošta se během prací dočasně přesune do provizorních prostor v ulicích Chelčického a Zahradní. Rekonstrukce má začít ještě letos a potrvá asi rok a půl.
14: Rádio Jih. Počasí.
12: Dnes bude převažovat oblačno, ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas i polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit předpolednem a odpoledne, hlavně v severní a východní polovině kraje. K večeru bude pozvolna ubývat oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty až 24 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji maximálně 23 stupňů. A teď po ránu v Hodoníně, Archlbově a Lednici 15, ve Šlapanicích měříme 14 stupňů.
16: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
14: Rádio Jih. Doprava.
12: Ve Zlíně Fanenské ulici pozor, podle policie se na vozovce pohybují prasata. A na dálnici D1 mezi 235. a 230. kilometrem ve směru na Vyškov probíhá údržba vozovky v pravém jízdním pruhu, i tady velmi opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
12: Je čtvrtek 21. května, díky, že i dnes hladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Mezi 7 a 8 hodinou budeme nabízet hity pro dobrou náladu. Tady ostatně Justin Timberlake a jeho Sexy Back, za chviličku Pastil. No a pak se podíváme do kalendáře. Ne na oslavenkyni.

0: 21. květnové ráno a to značí, že svátek má dnes Monika, tak 11 minut po 7. hodině ze čtvrteční raní z Rádia. Gratulujeme a gratulace po ránu míří na Břeclavsku, kde máme 304 žen s tímto jménem, na Hodonínsku o jednu méně, Kijovský hlásí 321 a gratulace míří na Zlínsko, kde máme 582 žen se jménem Monika. Žena jménem Monika je dle významu svého jména doslova bohyní. Jistě tak bude jedinečnou ženou s neodolatelným šarmem. Pro svého partnera pak bude Monika i ženou jedinou. Jako bohyně se schopností každému dobře poradit bude žena jménem Monika spíše jedinečná než osamělá. Přesto i osamělost bývá s jejím jménem spojována. Tak gratulujeme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Za chvíličku nabídneme hudební dárek, poetiku a blízko. Bára a Jennifer, to jsou zase jména vepsaná ve zvířecím kalendáři, tak hafanům a kočičkám taky dneska po ránu všechno nej. A pojďme mrknout i do zajímavé historie. 21. května prvním továrně vyráběným sériovým automobilem v českých zemích se stal prezident. Z brán kopřivnické automobilky vyjel před 128 lety 21. května roku 1898. Jeho první cesta z Kopřivnice byla do Vídně a trvala, představte si, celičký den. Pasažéři tohoto vozu, či spíše motorizované bričky, se tak do Vídně podívali až 22. května. Vůz neměl volant, ale ovládal se řídítky. Rozhodně šlo ale o okamžik, kdy naše země ukázala, že dokáže držet krok s nejvyspělejší evropskou technikou své doby. A troufnu si říci, že snad každý z nás dříve narozený si minimálně jednou za život protřel ruce zázračným krémem zvaným Indulona. Ta se v tehdy ještě Československu poprvé začala prodávat 21. května roku 1948, tedy přesně před 78 lety. Původně přitom vůbec nešlo o kosmetiku pro běžné použití. Krém vznikl jako ochrana pro dělníky, zemědělce a lidi pracující rukama v období poválečné industrializace a právě odtud, od slova industrializace, pochází i její název Indulona. Nejenom dneska modrobílá tuba se během desetiletí stala symbolem domácností, dílen i továren a lidé ji používají prakticky na všechno, od péče o ruce až po ošetření kůže nebo třeba také obuvi. Zpátky ale k Monikám, již mají dneska svátek, tady je slibovaný hudební dáreček.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ačka neví a touch the sun. No nevím, jak už zazilo v dnešní předpovědi počasí, dnes bude převažovat spíše oblačno, ale teploty skoro až letní, protože naměříme 24 stupně Celsia. Teď se ale projedeme po safari.
1: Přesně tak, jdeme za zvířátky a budeme muset být trošku opatrní. Máme tu totiž výlet právě na safari, konkrétně do Indického národního parku, kde se skupinka turistů potkala, hádej s kým nebo s čím.
0: No s něčím nebezpečným.
1: No s nosorožcem. Jenomže on měl evidentně pocit, že ten jeep, ve kterém turisti jedou, řekněme, parkuje na jeho místě. Takže provedl silniční kontrolu, sundal pokryci a začal následně autem házet tak, že ho málem převrátil. Řidič se snažil situaci zachránit a začal troubit. To nosorožce samozřejmě naštvalo ještě víc, takže to bral jako výzvu na druhé kolo. Nakonec se teda jeepu podařilo ujet a podle úřadu naštěstí nikdo nebyl zraněn. Ale jenom ta představa, že se k tomu nosorožci dostaneš už na tu vlastně hranici toho, že se díváš z očí do očí,
0: cítíš,
1: je jedna věc.
0: Dýchá.
1: Ano. A druhá věc je, když ti tenhle ten několika tunový koloze začne jako ťukat do autíčka stylem uhni, tady jdu já. A na druhou si... stranu no? Jsi jakoby v jeho přirozeném prostředí, takže ano. On je tam doma a má vlastně na to právo.
0: No. A já jsem chtěl jenom říct, že možná si myslel, že to je třeba nějaká hezká samička.
1: Víš? Jo, takhle.
0: Jo, že...
1: A myslíš jako nějakou paní, co jela v tom jeepu, nebo?
0: Ne, myslím celkově, jako když to ten nosorožec viděl, no měli štěstí, že to nedokonal. Pojďme dál k hitu pro dobrou náladu Milky a Just the way you are.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: www.klimastyle.cz.
1: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PMDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.
4: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Matce Kratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz. Když
5: nemůžeš. Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90 až do 26. května. Kaufland.
7: Hezké čtvrteční ráno, Moravo, je přesně 7:30.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Silnice mezi Újezdcem a Syrovínem na Uhersko-Hradišťsku se od června na 4 měsíce úplně uzavře. Silničáři tam postaví opěrnou zeď, která má zabezpečit úsek ohrožený sesuvem půdy. Řidiči budou muset jezdit objížďkou přes Osvětimany, Ježov a Žeravice. Policisté v Brně uspořádali preventivní kontrolu cyklistů. Jenom v tomto měsíci Jihomoravský kraj zaznamenal 2 smrtelné srážky cyklistů, kteří navíc způsobí až 70% nehod, ve kterých figurují. Ve třetině takových případů pak za viníka platí požití alkoholu.
8: Rádio Jih. Počasí.
9: Mrkneme na aktuální teploty. 13 stupňů hlásí Slavičín, po 15 měří Hodonín, Dubňany i Vrbice.
8: Doprava.
7: Tak, Vojta zkontroloval aktuální teploty, my zkontrolujeme cesty, pozor na D2 na 34. kilometru směrem od Břeclavi na Brno, zasahuje do pravého pruhu nepojízdné nákladní auto, navíc na vozovce leží kusy pneumatiky, projíždějte opatrně. A v Brně Černovicích ulici Vlastimila Pecha blokuje provoz dopravní nehoda, i tady opatrně. Šťastnou čtvrteční cestu.
8: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
7: Další hity jsou připraveny a kromě jiného se dozvíte, že španělská restaurace s neomezenou konzumací zavedla docela zvrácený poplatek. O co půjde, prozradí čtvrteční ranní zda už za pár minut. Teď ale hity pro dobrou náladu na playlistu Miraj nebo Dua Lipa.

0: celým širým světem, večer pít víno, na nebe se dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Rádio Jih, hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: 7.39, ve čtvrteční raní z Dua Lipa, za chviličku Dan Barta, anebo Nike. My jsme se bavili mimo éter, že letos plánuješ taky nějakou tu dovolenku. Mám pocit, že říká, že frčíš do Španělska.
1: No, za pár dní vlastně.
0: Už dokonce. Jo, tak to. No tak
1: co tam pro mě, jako, když vidím ten tvůj lišácký pohled, vůbec se mi to nelíbí.
0: Pak bych měl pro tebe takový tip na jednu restauraci. Představ si, že existuje restaurace, kde můžeš sníst úplně všechno, co zvládneš.
1: Výborně, tam přijdu.
0: A zaplatíš jenom jakýsi určitý poplatek.
1: To mám moc rád.
0: Jo?
1: No tam vždycky pozor. Jako vydělám na té restauraci.
0: A, no, možná doposavač, ale teď nově bys tam riskoval pokutu, když bys to přehnal, protože ve španělské restauraci Sushi Toro nedaleko Sevilly hosté začali hromadně testovat hranice svých žaludků. Znáš to, Humpty Humpty, ať mám víc, jak tamty zaplatím nějaký ten poplatek, ale zežeru jak polský autobus.
1: No
0: jako,
1: samozřejmě,
0: jo.
1: Já pak se 3 hodiny nemůžu pohnout a funím jak lokomotiva.
0: No kdyby to bylo jenom tak, tak by to bylo ještě možná fajn, ale někteří zákazníci se přespali natolik, že to končilo s prominutím zvracením. A to prý nejenom na toaletách, ale někdy i přímo u stolů. Podnik proto zavedl speciální poplatek za zvracení, aby odradil nenasytné jedlíky a ochránil pochopitelně hygienu a ostatní hosty.
1: No restaurace se jako vůbec nedivím, protože představa chudák personál, který to jako potom asi nějak dával
0: no
1: do pořádku.
0: No tak personál možná donesl kýbl, vodu, hadru a uklíci to jako jo, ale restaurace teď lidem vzkazuje jediné. Naložte si jen tolik, kolik opravdu zvládnete sníst. Ne, že se s proměnutím přežerete jak prasata a pak poplatek zvracení se může taky jmenovat poplatek vrácení, jo? Že to tam necháš dřív, než by někteří možná čekali. Tak jako to dnešní době, určitě nevede.
1: V dnešní době máme už nějaké školy, kde si děti nabírají sami jídlo. Mm-hmm,
0: ano.
1: A je možná trochu s udívením, že ti mladší to zvládají a dospělí s tím pořád mají problém.
0: Jo, to s tebou naprosto souhlasím. No, my jsme se do té restaurace vydali, když si tam zrovna někteří objednávali.
2: No co to je? To snad ani není česky. Tak, pánové, já bych doporučoval tu šunkovou rolku jako předkrm, dále potom želví polévku.
3: Želví nežeru.
1: Koryknačky.
2: No a potom Chateaubriand.
4: Mm-hmm. Tak ten se dám taky drahý, ale objednej mi to medium.
3: Já chci guláš s 5 knedlama, já?
0: A vy si dáte co?
5: Já bych si dal taky to medium.
0: A vy?
6: Já mě to nespívo, ale rychle, nebo tady zdechnu.
0: Aha, a co pro vás?
3: Já jsem naželaný.
6: Jenom pivo.
7: Jak děláte srnca? Srnca tu nemáte?
3: Dáme si guláš a pivo. Aj nedaj guláš. Aj pivo.
6: Ne, pivoáru.
0: To je objednávečka. 7 hodin 42 minutky, stále jste sihem, díky za to. Teď Dan Barta.
8: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
9: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
10: Haj, haj a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
11: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Krmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Krmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Krmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.krmolecservice.cz.
12: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 minut a bude 8, dobré čtvrteční ráno, Moravo. Základečko zpěvačka Liam Rimes, tady další z hitů pro dobrou náladu. Teď ale hraní téma taky hit. Díky vám, posluchačům hraní z Vyrády, za to, že se zapojujete. Myslím si, že jídlo je věčné a zdařilé téma. Nenadarmo
1: a hlavně věčné téma.
0: No rozhodně. Nenadarmo se říká, že babičiny recepty a postupy jsou pokladem v každé rodině. Tak se ptáme, na jaké první jídlo myslíte ve spojitosti s babičkou. Chcete-li jinak, kdybyste si právě teď mohli nechat uvařit cokoliv od vaší babičky, co to bude? Čím nám po ránu děláte chutě?
2: Úplně jasno má Milča. U babičky chutnalo zelí úplně jinak. Když jsem k ní jezdila na prázdniny, vždycky jsem se na něj těšila. Ta atmosféra, hliníková lžíce, retro talíř a vůně domova. Každé sousto chutnalo dokonale.
0: Ono, když to dáš všechno dohromady, to není jenom o tom zelíčku nebo o tom jídle, ale prostě u té babičky, teď si vezneš právě ten talířek, to nebo ono to prostředí, to prostě ta kombinace.
2: Ten plastový ubrus.
0: Třeba, může být, proč ne? Co Kačka píše na Facebooku rádi k rannímu tématu? Guliváry plněné ovocem, omaštěné sádlem a sypané mákem. I tu mísu bílou velkou si pamatuju a v tom ty guliše. Mňam!
2: Tady se to vzalo opravdu od podlahy, napsala i Karla, která vzpomíná na babiččinu sekanou, bramborový salát, fazulnicu z velké fazule a piškotovou roládu. No tak tu máme polívku, druhý i dezert.
0: A co si objednala Evča? Nejvíc mi od babičky chutnala rajská s řízkama.
2: Jako dohromady?
0: Ano, jako pro některé možná zvláštní kombinace, ale opravdu řízek s rajskou omáčkou.
2: V podstatě... Měl to někdy?
0: Ne, ne. Ale pamatuju si, že jsme se

0: někdy bavili, myslím, že s Indrosem nebo s někým, a já říkám jako rajská, fakt jako s řízkem, že jo, tak jsem si to googlil a fakt je to taková kombinace, která pro někomu může chutat,
1: jasný,
0: někomu ne,
1: jako nic proti ničemu.
0: Proti gustu žádný špotát, jak se říká.
1: Přesně tak, já jsem měl třeba, tuším, v Rakousku to bylo, v zoologické zahradě, jsem papal řízek s rýží.
0: Zebru? Nebo co?
1: Zebru jsem nejedl, to by mi nedovolili, ale měl jsem řízek s rýží, tak, takový jako úplně netypický.
0: A k tomu
1: pro
0: ještě
1: nás.
0: Tatarečku a hotovo, no
1: to brusinky byly.
0: No, vidíš to, a k tomu ještě čerstvé pečivo, dáme to dohromady. Kdybyste si teď mohli nechat uvařit cokoliv od vaší babičky, co to bude? Zajímá nás to a budeme velmi rádi, když nám o tom napíšete na Facebook rádích, anebo třeba pošlete SMS-ku nebo WhatsApp zprávu na 606 703 889.
2: Autobazary Top Centrum Car vykupují ojeté vozy všech značek. Top Centrum Car, Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný partner Dasvelt Auto. Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: května. Kaufland.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
6: 8:02 přejeme hezké čtvrteční ráno. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Silnici mezi Újezdcem a Syrovínem uzavře stavba opěrné zdi a policisté v Brně si počíhali na cyklisty. Silnice mezi Újezdcem a Syrovínem na Uherskohradišťsku se od června na 4 měsíce úplně uzavře. Silničáři tam postaví 74 metrů dlouhou opěrnou zeď, která má zabezpečit úsek ohrožený sesuvem půdy. Součástí prací bude také úprava odvodnění a nová dešťová kanalizace. Uzavírka potrvá až do konce září, řidiči budou jezdit objížďkou přes Osvětimany, Ježov a Žeravice. Celá akce vyjde na více než 10 milionů korun. Policisté v Brně uspořádali preventivní kontrolu cyklistů. Zaměřili se hlavně na povinnou výbavu kol a zastavili desítky jezdců, které mimo jiné upozorňovali na riziko řízení pod vlivem alkoholu nebo drog. Loni totiž až třetina lidí na kolech, kteří způsobili nehodu, požila před jízdou zakázané látky. Jenom v tomto měsíci Jihomoravský kraj zaznamenal 2 smrtelné srážky cyklistů, ti navíc způsobí až 70% nehod, ve kterých figurují.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Čtvrtek bude zatažený, bude převažovat oblačno ráno a zpočátku dopoledne může být ještě občas polojasno. Lokální přehánky se mohou objevit předpolednem a odpoledne, hlavně v severní a východní polovině kraje. Teploty dnes do 24 stupňů Celsia, v Jihomoravském do 23 stupňů ve Zlínském kraji. Míříme k ranním teplotám, ve Zlíně 15, Hustopeče, Modřice 16, Svatobořice, Mistřín 17 stupňů Celsia.
9: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
7: Rádio Jih, doprava.
6: A znovu taky na cesty na dálnici D52 mezi 22. a 21. kilometrem směrem od Pohořelic na Brno. U Krajnice probíhá údržba zeleně, projíždíte opatrně, stejně tak stále na D2 na 34. kilometru. Jak už od nás víte, směrem od Břeclavi na Brno zasahuje do pravého pruhu nepojízdné nákladní auto. Šťastnou čtvrteční cestu.
7: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
6: 5 miliony korun Zlínský kraj podpoří turistická informační centra. Mrkneme na to už za chviličku. Tak Jason Derulo.

0: Adela, Give Me Everything Tonight, 13 minut po 8, krásné čtvrteční ráno, Moravo, zákličku Shakira nebo Adam Ďurica. A teď, jak už jsme před pár minutkama nakousli, prozradíme, že Zlínský kraj rozdělí mezi turistická informační centra téměř 5 milionů korun. Peníze získá hned 27 infocenter napříč regionem na zlepšení služeb i propagaci kraje. Podpora má pomoci třeba s tvorbou turistických materiálů, rozšířením nabídky služeb nebo vzděláváním pracovníků. Turistické informační centra hrají velmi důležitou roli nejen pro návštěvníky, ale i pro propagaci turistických cílů ve Zlínském kraji. Nejen, že poskytují návštěvníkům informace a související služby, ale jsou i jakýmsi zdrojem cenné zpětné vazby. Mimochodem, kraj podobný zlepšení program vyhlásil už po třetí. Tak do Zlínského kraje zdravíme, posíláme další z hitů pro dobrou čtvrteční náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Jan Ďurica, nelutujem. Teď dokonce i s dešťovými kapkami, když se díváme z okna studia rádia i... Tak lehce s tím sluníčkem, možná, že uvidíme důl.
1: Já nevím, jestli mám zatažený okýnko.
0: Nevidíš?
1: Jestli mám zatažený okýnko na autě, že nevím.
0: Jo, tak to. Pojď v klidu, se to umije aspoň trošičku. No, ty
1: jsem
0: teďko...
1: to ale husa hloupá, že?
0: No ano, přesně tak. A o jedné takové bude řeč. Ty jako dobrovolný hasič budeš teď hovořit o jednom, řekněme, netradičním dopravním problému tvých kolegů.
1: Dá se to tak říct, naštěstí to skončilo úsměvně. Každopádně zdravíme hasiče do jižních Čech na Česko-Krumlovsko, kteří při výjezdu zažili opravdu netradiční překážku. Jak už jsem naťukl, byla to husa. Konkrétně dvě husy, které si vykračovaly po silnici, jako by se nechumelilo, a houkající cisterna, která má jako několik desítek tun, tak jim byla úplně ukradená. Prostě se promenádovali zprava doleva, zleva doprava a nakonec to tady musel vyřešit velitel vozu tím, že vylezl a použil speciální krizovou hlášku uhni ty huso. Až po tomhle zakřičení se opeřenci rozletěli pryč a hasiči tak mohli pokračovat k cestě. Naštěstí, jak jsem říkal, můžeme to považovat za úsměvnou jakousi...
0: Story?
1: Story, přesně tak, protože hasiči vyjížděli k sice dopravní nehodě, ale bez jakéhokoliv zranění, takže aha, se to menší zdržení nakonec no ukázalo jako méně problémové.
0: Ty jako hasič si dokážeš představit takovou situaci, jako že tam ta husa bude, jak řekneš, taky huso, ale...
1: Já to řeknu trochu jinak, huso to asi jakoby neprošlo éterem.
0: Ano, nebylo by to prezentovatelné před 22. hodinou, ale na druhou stranu, kdyby tam byla kráva...
1: No.
0: Uhni ty krávo, taky funguje.
1: To nevím, zkus to někdy, no to je jedno.
0: Já ne, ty si hasič. Uhni ty krávo.
1: Zatáhneš za ocas.
0: Možná by
1: třeba... Dostaneš šťavku kopitem a...
0: To byla kráva nebeská, blbosti nadnášela, by mohla obletět kravička. No ale podívej se, se vším, čím vším se prostě vy hasiči na cestách
1: ale to
0: setkáváte.
1: By mě třeba jako nenapadlo zrovna, že největší problém, když budu na výjezdu, bude husa.
0: Může se stát.
1: Život píše zajímavé příběhy i u nás hasičů.
0: Pak může být taky na pekáči chudina. Dire Straits už teď na Rádio Jih.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

vesměs na jižní a jihovýchodní Moravě, oblačnej tron, čas od času se přežede nějaká ta přeháňka. Ale co je jistota, jsou hity pro dobrou náladu. Dnes ve čtvrtek 21. května pro vás máme další ranní hudební menu. Za chviličku nám společnost budou dělat

0: Leo na jižní a jihovýchodní Moravě. I na tuto otázku máme odpověď. Co nevidět, dorazí do studia ranní zdy rády. Vojta nabídne krátké čtvrteční jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: CZ. Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15.30 na učebně autoškoly Anenská 7 Hodonín. Přihlásit se můžete online na webových stránkách autoškoly www.autoškola-hodonínsko.com. Více informací získáte na telefonním čísle 518 341 600.
1: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
2: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
3: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
4: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
5: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
4: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
3: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
6: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky ze zníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Dvě minutky po půl deváté, přejeme hezké čtvrteční ráno.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Nemocnice v Kyjově jako první v Česku použila novou metodu při výměně kolenního kloubu. Lékaři při operaci přizpůsobují náhradu konkrétnímu pacientovi tak, aby se koleno pohybovalo co nejpřirozeněji. Metoda je určená hlavně pro pacienty s artrózou, důležitou roli však hraje individuální stav každého pacienta. Brněnští radní neodvolali ředitelku školy v Komíně ani po škodě přesahující 270 tisíc korun. Městská část žádala její konec kvůli problémům při nákupu školního nábytku. Město o celé situaci jednalo od loňského léta a dokonce si na ní nechalo vypracovat analýzu. Vymáhání škody teď zůstává na městské části a samotné škole.
11: Rádio Jih. Počasí.
12: Jak to aktuálně vypadá s teploměry? 14 stupňů měří Stupava, 15 Ratíškovice, 16 Brumovice a 17 Břeclav.
11: Rádio Jih. Doprava.
10: Na D2 mezi 53 a 54 kilometrem směrem od Brna na Bratislavu v pravém pruhu probíhá oprava mostu. Projíždějte opatrně a pozor stále na D52 mezi 22 a 21 kilometrem směrem od Pohořelic na Brno. U krajnice probíhá údržba zeleně. No a dámy a pánové, je to tady. Doprava rádia se rozšířuje i na kosmickou dopravu, protože mobilní raketa Spacebus zamířila do Hodonína, respektive už přistála, a to sice na Masarykovo náměstí.
12: Je to malý skok pro člověka, ale velký krok pro hodoňáky.
10: Ano, 18 metrů moderních technologií. Je to připraveno samozřejmě pro školy, ale odpoledních hodinách se do té mašiny budete moci podívat i vy. Je to unikátní 18-metrová vesmírná loď, která přiváží špičkovou virtuální realitu a dechberoucí pohled na naši planetu. No a jak se píše na Cesta do vesmíru CZ, tak je o to obrovský mimořádný zájem. Kapacita programu je omezená, takže nemohou vám, ti, co ji převezli, garantovat, že se do ní dostanete. Takový máme my Češi zájem o kosmonautiku.
12: No a už to konečně dorazilo i sem, ten jakýsi fenomén aktuální doby.
10: Jo?
12: No jasný, protože do vesmíru se cestuje poslední dobou furt a nám se to furt vyhýbalo.
10: Navíc Ali Svoboda má k tomu hodně naběhnuto. Bude to zřejmě další Čech, který se do vesmíru podívá. No a právě Ali Svoboda doprovází onu raketu. Tak třeba ho uvidíme i tady v Hodoníně.

vesmíru zpátky na zem, na krásnou Jižní Moravu. I dneska pro vás máme soutěž Dejte si pozor na jazyk. Startuje za pár minut. Teď Jonas Blue.

0: 8:43, posloucháte Ranní jízdu Rádia X. Znáte asi ten vtípek, byl jsem na přednášce o kleptomanii a musím říct, že jsem si z ní něco odnesl. I vy si dneska můžete něco odnést ze soutěže, dejte si pozor na jazyk. I ve čtvrtek 21. května budeme v Ranní jízdě Rádia X soutěži.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A co konkrétně můžete získat, když si dáte pozor na jazyk? 2 lupeny na Eurobike Fest, jež se uskuteční od 28. do 31. května v kempu Merkur v Fasohlávkách. Čekají vás skvělé hudební show, epické kousky na motocyklech, letecká show, bojové sporty a mnoho, mnoho dalšího. Tak kdo má zájem o 2 lupeny na Eurobike Fest, volá právě teď na aktivovanou telefonní linku k nám sem do studia na linku 518-345-678. Dobré ráno, přejeme komu?
2: Patrik, ahoj.
0: Nazdar Patriku, odkud voláš?
2: Uherské Hradiště.
0: V posledních 30 dnech si na rádiu nic nevyhrál?
2: Ne.
0: A co ty a motorky, jak to jde dohromady? Máš nějakou mašinu?
2: Mašinu mám, Javu.
0: Jezdíš, jo?
2: Jezdím.
0: A pravidelně, nebo to vytáhneš jenom třeba vždycky v neděli, abys to nemusel pořád leštit?
2: Vytáhnu, když je pěkné počasí.
0: Super, tak a můžeme soutěžit právě teď. Leží kemp Merkur u nádrže Nové Mlýny?
2: Leží.
0: Tak a celou větou odpovíme a budeme používat jináčí slovíčka, než jsou v té otázce. Takže se ptám, jestli leží kemp Merkur u nádrže Nové Mlýny.
2: Pochopitelně, že leží.
0: Jsou Nové Mlýny napuštěny vodou?
2: Nové Mlýny napuštěny vodou jsou vždycky. Možná vypouštějí přes zimu.
0: Najdeme uprostřed nich ostrov s kostelem?
2: To neznám.
0: Bruslí se na Nových Mlýnech?
2: Byl jsem tam bruslit dvakrát.
0: A i sáňkovat, že?
2: Sáňkovat také.
0: Tak jo, my ti to dáme. 2 lupeny na Eurobike Fest jsou tvoje od 28. 31. května v kempu Merkur. Zůstaň na drátku, měj se hezky, ahoj.
2: Čau.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v Ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz.
3: Hi a jedu! Highbike Morava mění název na TD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu TD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. ddbike.cz. Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
4: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
5: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
6: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
7: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
8: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
9: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
10: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
12: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
12: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
12: Já.
11: Zicha, spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: ve čtvrteční ranní jízdě před 9. hodinou ještě trošku podráždíme naše chuťové buňky, protože v ranním tématu jsme se celé jítro v ranní jízdě rádi ptali, kdybyste si teď mohli nechat uvařit cokoliv od vaší babičky, co to bude, tak jaké recepty nás čekají?
1: Napsala nám Martina od městské, předpokládám od babičky z města, žemlovku a mrkev na sladko s bramburkami, k tomu nějaké masíčko se šťávou, od té vesnické babičky zase koláčky a škvarkovou pomazánku, dělala to nějak na plotně, já ale umím jenom studenou.
0: Další fantazie.
1: Je potřeba trénovat.
0: Co Zdeňka, dobré ráno, já teda... Borůvkový koláč, takový ten tenký s drobenkou a při jídle ty borůvky tekly po rukou, pusa fialová, bože, to byla dobrota. Na to se nedá zapomenout a to už je tak 55 let. Jo a borůvky jsme si napřed natrhali s babičkou v lese na Třeboňsku. Mějte se krásně, Zdeňko, i vy děkujeme.
1: Zdravíme také Hanču, ta píše, že od babičky nikdy nic nejedla, ale od taťky by si ráda nechala uvařit česnečku. Když jsme byli na zájezdě a já si v restauraci dala česnečku na oběd, myslela jsem si, že bude stejná. A když se mě potom ptali, jak mi chutnalo, tak jsem jako neohrožené desetileté dítě hrdě prohlásila, že taťka to umí líp. Ten vedle mě vyrostl asi o půl metru, mamka se smála a servírka jenom rozhodila ruce. Hold, ta dětská upřímnost kolikrát překvapí.
0: No a Karla by si nechala od babičky uvařit sekanou, bramborový salát, fazulnicu z velké fazule a taky dokonce jako závěr sladký piškotovou roládu.
1: No tak desert musí být, to je jistota. A k tomu všemu dobrému jídelku, které tady zmiňujeme, se nám připletl také jeden vzkaz do ranní jízdy. Dobrý den, prosíme zahrát pro naší kolegyni Moniku ze 2G v Louce k dnešnímu svátku. Děkujeme. Tak Moni, my se přidáváme k gratulaci a komu všemu, že to budeme ještě posílat, Luky?
0: No všem Monika, my už jsme sice dneska v ranní jízdě rádi, jich blahopřáli několikrát, ale když to ty holky chtějí, tak ve čtvrtek 21. května posíláme Emilia Maj.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: květnu Maj a Emily. No a po 9. hodině už na rádiu 24/7. Taky Taylor Swift. A nebo Kelina Victor Sheeney Safír. Brněnští radní neodvolali ředitelku školy v Komíně ani po škodě za 100 tisíce. Rozeberou to čtvrteční jihomoravské zprávy rádia.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém jihomoravském a zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Hledáte program pro děti na léto?
5: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
4: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.

0: instalace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: sprch úplně zadarmo?
1: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
2: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
0: Mereo.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
5: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
6: Hezký čtvrtek, 9 hodin, 3 minuty k tomu. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Kyjovská nemocnice jako první v Česku použila novou operaci kolene a brněnští radní neodvolali ředitelku školy v Komíně ani po škodě za 100 tisíce. Nemocnice v Kyjově jako první v Česku použila novou metodu při výměně kolenního kloubu. Lékaři při operaci přizpůsobují náhradu konkrétnímu pacientovi tak, aby se koleno pohybovalo co nejpřirozeněji. Podle ortopedů se tím může zlepšit stabilita kolene a urychlit zotavení po zákroku. Nový postup využívá speciální operační nástroje a přesné plánování. Metoda je určená hlavně pro pacienty s artrózou, důležitou roli však hraje individuální stav každého pacienta. Brněnští radní neodvolali ředitelku školy v Komíně ani po škodě přes 270 tisíc korun. Městská část žádala její konec kvůli problémům při nákupu školního nábytku. Škola podle radnice zaplatila vysokou zálohu, nábytek ale firma nikdy nedodala a skončila v insolvenci. Podle kontroly navíc chyběly písemné smlouvy a objednávky. Město o celé situaci jednalo od loňského léta a dokonce si na ní nechalo vypracovat analýzu. Vymáhání škody teď zůstává na městské části a samotné škole.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Převažovat dnes bude oblačno, zpočátku dopoledne může být ještě místy polojasno, lokálně se ale objeví přehánky, mohou se objevit předpolednem a odpoledne, hlavně pak v severní a východní polovině kraje. Teploty dnes maximálně do 24 stupňů Celsia, aktuálně ve Velkých Pavlovicích anebo Spitihněvi 16, po 17 stupních máme v Kyjově a Vlkošimsk.
9: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar Hodonín a Kyjov.
7: Rádio Jih. Doprava.
6: Vydáme se do Brna i na dálnici D2. V Brně ve sportovní ulici na Výpadovce do Svitav bude probíhat údržba dopravního značení. Projíždějte opatrně a na D2 na 3. kilometru ve směru na Břeclav u sjezdu na Modřice. Už teď probíhají práce na silnici, taky tady bacha. Šťastnou čtvrteční cestu.

0: Verča u mikrofonu.
1: Ahoj.
0: Máme tady ale bab. Za chvilečku pošleme taky nějakého chlapa. Enrique Iglesias.
1: Yeah. To se zase budeme mít my.
0: No a dámy a pánové, ve čtvrtek 21. května vám položíme zásadní otázku, protože tady máme nejkonzumovanější nápoje na světě a já se budu ptát, na kolikátém že místě je pivo.
1: Jo, pivo.
0: Opřemýšlej, tak budu, neříkaj.
1: Jo, budu přemýšlet.
0: Ale máme tady první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté místo.
1: Jsou tam i nealka?
0: Samozřejmě, že jo. Jsou tam i nealka.
1: Tak jo.
0: My jsme nealko tady.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 9.21, Zara Larsson, co nevidět Kelly, na Viktor Šína, Safír. No a teď už k těm nejoblíbenějším nápojům na celičkém světě.
1: Je, já jsem tady, na tím zapomněla přemýšlet.
0: Úplně tady vidím ty nápoje, ale napadlo mě, nevím proč, cukrkáva, limonáda, čaj, rum, bum, znáš to?
1: Jo, nápoje? Jo, jo.
0: Tak nic, tak se zase vrátíme do normálu a podíváme se na nejkonzumovanější nápoje na světě. Ta věc je oblíbenost, druhá je nejkonzumovanější, protože jsou věci, které prostě musíš pít, abys dodržovala pitný režim, když je to třeba nechutná, že?
1: Mm-hmm. Jako vodu myslíš?
0: Třeba. Já třeba vodu miluju.
1: Já taky mám ráda vodu.
0: A jestli bublinkovou nebo nebublinkovou, nebo potom tu jemně perlivou, říkám tomu, jsem tam bublinka.
1: To je hezké.
0: Máš jemně perlivou, perlivou, že já nebo normální, takže voda jako klasika, jeden ano. z nejkonzumovanějších nápojů na světě, nechybí tam čaj, kafe, limonáda, mléko a taky pivo. Aha. Já se ptám, kolikátým nejkonzumovanějším nápojem na světě je právě pivo. Kde se umístil? Na jakém že to místě?
1: A kolik jich tam je?
0: Jeden, voda, dva, čaj, tři, káva, čtyři, limonáda, pět, mléko, šest, pivo.
1: Takže šest.
0: No.
1: Pivo.
0: Dobře ty.
1: Na čtvrtém.
0: Čtvrtém. Tududum. Máš ještě jednu šanci.
1: Tak jo. Tak.
0: A neřeknu ti, jestli máš jít k jedničce, nebo jestli máš jít k šestce.
1: Tak na třetím.
0: Tududum. To jsem se zeptal, to je pravé. Pivo je šestý nejkonzumovanější nápoj na světě, člověče.
1: Šestý.
0: Po vodě, kávě, čaji, limonádě a mléku.
1: Tak kdybych tě poslouchala, tak ty jsi to taky řekl, to pořadí.
0: To ti řekl, ty víš. Tak nějak jsem to jako začal počítat a nebyl to úmysl, ale pak si říkám, aha, sapristy, já už jsem teda řekl pivo 6.
1: No, jenomže já jsem si právě říkala, že je to,
0: to
1: jako...
0: To bylo bez pořadí, jasně.
1: No, já si myslím, že to chyták takový, no. Tak
0: no, nic. Ale stejně to netoto.
1: No, netoto, no.
0: Takže pivo 6. Tak když si hážeš kostkou, šup, padají furt 6 a pak, když je dobré počasí, tak padají do člověka, je ty piviště, ale pozor, všeho s mírou.
1: No.
0: Kalin, Viktor Šín, Safír. Jdeme na to?
1: Jdeme na to.
0: A pak si dáme sex. On fire. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Démoni od Imagine Dragons. A jedna démonka teď taky na jihu.
1: Já přemýšlím jako...
0: Bolí to moc. A já se si říkám, proč jsi ti tak uřízla.
1: Ale jako já přemýšlím, co bych ti k tomu řekla, abych to celé jakoby úplně neprozradila. Takhle, koupil jsi někdy takový ten předbalený salát, jako v tom plastu, jak jsou tam různě třeba ten míchaný salát.
0: Ano, vím, že to asi není zrovna to nejzdravější, ale jak je to už nakrájené prostě...
1: Tak,
0: taky tam prostě je plastový pytlík a v tom je mrkev a nějaký hlávkový salát nebo něco tam prostě naškružlané.
1: No,
0: to doma, hodí do toho třeba akorát sýr nebo něco.
1: A dobrý?
0: No tak, laskal jsem ještě v sanice, takže
1: jo,
0: dobré.
1: Jo, no tak ono možná záleží, co máš v těch salátech rád. Já myslím, že jedna paní by s tebou úplně nesouhlasila, že to bylo dobré, ale tak uvidíme, třeba.
0: Ale znáš to, jedna paní povídala.
1: Jen přesně.
0: Ale ty nám to prozradíš.
2: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
3: A nyní v tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
4: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp.galvanika.cz.
5: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Datart Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
8: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
9: Aha.
8: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
9: A co SSB?
8: SSB? Co je SSB?
9: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
8: A to je nějaká nová investice?
9: To je stavební spoření od Buřinky.
8: Aha, a kde se to dá stáhnout?
9: No normálně v Georgii.
10: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.

0: zpěvačku Pink netřeba představovat stejně jako Verču, tak pojďme za to, co jedna paní povídala.
1: No, já možná jakoby přehodnotím tvůj názor na to kupování těch salátů v tom plastu. Protože zákaznice, ale bylo to teda v Austrálii, jo, řekněme si, ta Austrálie je taková...
0: Tam je to všechno hore nohy.
1: Tam je to, ano. No, ale každopádně si minulý týden koupila v supermarketu právě ten sáček toho salátu. Ano. Přišla domů, otevřela ho a uvnitř seděl živý žabák. Normálně celý.
0: No tak ho políbila, budou mě svarbu, ne?
1: A bude mít prince, ježiš, no. To mě nenapadlo, no. No, ale tak jakože supermarket se potom omluvila tak, ale já myslím, že prostě jako v Austrálii je už možné všechno,
0: se salátem,
1: ale...
0: jako možná to bylo dohromady už jak namíchané, se bez tak přehmátla.
1: Tak, ale tak si to představ, jako to, že a ty tam sedí ta hezká žabička, tak no to
0: já
1: kouká.
0: Já bych jí nic nemohl udělat, protože kvak až buňk jsou kamarádi a já jsem s taky kamarád, já jsem taky četl kdysi dávno, ne?
1: No jasně.
0: To stane se jako bars, co nalezneš v nějakých těch obalech, když to otevřeš nějaké to jídlo, stavám, ale no. blíží se svačinky, oběd, tak nebudeme to tady rozebírat. Protože tenkrát pamatuju, jestli jak ten otevřel tu paštiku a tam...
2: Hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
3: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PMDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoše a doraž, bude to velký.
4: Agrotech a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

hezké čtvrteční dopoledne přejem z našeho hodonínského studia Rádia Jih. No a pojďme si poslechnout, jaká muzika nám bude zpříjemňovat tu desátou hodinu, která už se nám nezadržitelně blíží. Bude to třeba Jakub Děkan se songem Děda. Ray Dalton přidá hit Blood Run.

0: poškodili úrodu ovoce i na jihu a jihovýchodě Moravy. Tak například o tom budou dnešní humorovské zprávy rádia i podání Vojty Ošlejška. Krásné dopoledne.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále.

0: To nemyslíš vážně? 11:30?
1: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
2: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
3: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
4: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 16:30 odpoledne se můžete vydat na trasu.

0: Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
3: Kaufland.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
7: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Plná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Germolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Germolec Service Kyjov. Volejte 777 03 31602 nebo jděte na www.germolecservice.cz.
8: Za minutu bude 10 a my vám z rádia přejeme krásný čtvrtek.
9: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
10: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Mrazy poškodily úrodu ovoce i na jihu a jihovýchodě Moravy a řidič kamionu půjde do vězení za usmrcení z nedbalosti. Jarní mrazy letos výrazně poškodily ovocné sady i na jižní a jihovýchodní Moravě. Ovocnáři odhadují, že letošní sklizeň bude asi o polovinu nižší než obvykle. Nejvíce zasažené jsou jabloně, kde úroda nemusí dosáhnout ani poloviny běžného množství. O něco lépe by na tom měly být višně a švestky, u těch se očekává propad okolo 30%. Pro ovocné stromy byly kritické zejména noční teploty na konci dubna, kdy klesaly i na minus 8 stupňů. Krajský soud v Brně poslal na 20 měsíců do vězení řidiče kamionu, který předloni způsobil smrtelnou nehodu poblíž Uherského Brodu. Muž na úseku se zákazem předjíždění vyjel do protisměru, aby zjistil, jestli může předjet kamion před sebou. Přitom se střetl s osobním autem a jeho 36-letý řidič po převozu do nemocnice zemřel. Okresní soud v Uherském Hradišti původně uložil řidiči kamionu podmínku a zákaz řízení, státní zastupitel se ale odvolalo a požadovalo vězení. Odvolací soud mu dal za pravdu a muže poslal za mříže.
10: Rádio Jih. Počasí.
8: Na jihu i jihovýchodě Moravy převážně oblačno, během dopoledne místy ještě polojasno a kolem poledne a odpoledne možnost lokálních přehánek. K večeru bude oblačnosti pozvolna ubývat, no a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji dneska 21 až 24 a ve Zlínském 20 až 23 stupňů. Aktuálně Veselí nad Moravou, Moravský Písek a Sokolnice hlásí 16 a Velké Bílovice 17 stupňů Celsia.
12: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistacar, Hodonín a Kyjov.
10: Rádio Jih, doprava.
8: Zdravíme také za...

0: 10. ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a jak víme, tak třeba pro mladé lidi je vlastní bydlení dost těžko dostupné. Může možná říct, že spíš takové jako nedostupné. Ale to se změní ve Vracově. Tam se chystá nový bytový dům pro mladé rodiny a taky pro lidi, kteří chtějí ve městě zůstat. Vyrůst má v Luční ulici poblíž domu s pečovatelskou službou a nabídnout má celkem 12 bytů, a to různých. Tak, aby tam byly byty, které budou vyhovovat třeba jednotlivcům, ale taky párům a nebo i početnějším rodinám. V přízemí se počítá hlavně s menšími byty se zahrádkou, v patře potom s většími byty, no a taky s mezonetovými byty pro rodiny s dětmi. Město už vybralo projektanta, kterým bude společnost Lapland Brno. No a podle vedení města je cílem hlavně to, aby mladí lidé měli důvod zůstávat ve Vracově i do budoucna. Tak hodně štěstí do Vracova, ať se celá výstavba i všechno okolo toho vydaří. No a my teď už zase pošleme do celého Jihomoravského i Zlínského kraje další muziku. Tady je Ray Dalton a Hit Blood Running.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Tiger. S muzikou budeme v následujících minutách samozřejmě pokračovat, ale taky se podíváme, co nového bude pro obyvatele ve Zlíně. Budou to výhody, slevy a

0: online. www.radiojich.cz.
1: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
2: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
3: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
4: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
5: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
6: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
7: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
8: Ahoj! Já jsem pan Šplouch. A já, pan Cák. Jsme z rodinné firmy Bazény Macek a syn v Ratíškovicích a máme pro vás luxusní bazén vašich snů.
9: Vyrábíme a stavíme bazény na míru podle vašich představ.
8: Naší předností jsou bazény s přelivem a s automatickým lamelovým zakrytím.
9: Bazény Macek a syn. Děláme to už spousty let a opravdu dobře.
8: Najdete nás na www.macekasyn.cz.
10: Zažijte emoce za volantem vozů Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
11: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
12: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Bohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
13: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.

0: pouze před 10:45 a míříme teď společně do Zlína, protože rada města tam schválila záměr zavedení systému slev pro lidi, kteří mají ve Zlíně trvalé bydliště. Projekt se nazývá Karta občana a jeho cílem je zvýhodnit občany při využívání městských služeb a zároveň taky motivovat další lidi, aby si ve Zlíně trvalé bydliště přihlásili. Karta občana začne fungovat od 1. června, kromě ZOO Zlína společnosti Steza Zlín, tam začne sleva fungovat od 1. září. A dobré je i to, že nebude potřeba žádná další kartička do peněženky, lidé se při nákupu třeba vstupenky prokážou prostě občanským průkazem. Co se týče těch slev, tak ty jsou různě velké a budou se dát uplatnit u různých městských organizací. Spadají sem kromě už zmiňované ZOO a Stezy, třeba taky akce pořádané organizací Živý Zlín, Památník Tomáše Bati anebo divadlo. V první fázi bude systém fungovat při osobním nákupu vstupenky, předložením právě občanky a v rámci jednoho nákupu bude možné koupit nejvíc 5 vstupenek. Připravuje se taky ale elektronický systém, který potom v budoucnu umožní slevy uplatňovat taky při online nákupech. Projekt není jenom jako finanční výhoda, ale má za cíl taky vlastně podpořit to využívání různých těch aktivit ve městě. Takže pokud máte trvalé bydliště ve Zlíně, tak toho určitě nezapomeňte využít, když se budete chystat třeba někam za kulturou. A pokud ve Zlíně žijete, ale ještě jste si tam trvalé bydliště nezapsali třeba, tak pro vás to může být hezká motivace. My do Zlína z rádia jich posíláme pozdravy a posíláme taky další muziku z našeho playlistu. Hezký čtvrtek.
1: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 4:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné. Tělovýchovná jednota Sokol Hostěrádky Rešov a obecní úřad vás srdečně zvou na pivní minifestival. Akce se koná v sobotu 23. května od 13 hodin na házenkářském hřišti v Hostěrádkách. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, piva z několika pivovarů a doprovodný program pro děti. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Spolek Přátelé Achtele vás zve na výstavu vín, která se uskuteční tuto sobotu 23. května od 14 hodin ve Vlkošských Bůdách. Ochutnáte až 400 vzorků vín z Vlkoše a okolí. Čeká vás výborné jídlo, pití a cymbálová muzika. Chceš-li dobré víno píti, musíš ve Vlkoši býti.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: od mikrofonu rádia jít hezké čtvrteční dopoledne a pojďme rovnou na muziku, kterou si budeme společně užívat po 11. hodině na playlistu třeba Crazy Town a Song Butterfly. Kygo přidá hit Save My Love. A budou taky Vohnouti a Svaz českých bohemů. No a Brno zaplní Proluku u Mendlova náměstí novými byty. O tom a nejen o tom budou dnešní humoravské zprávy rádia i v podání Vojty Ošlejška. Tak zůstaňte s námi a krásný čtvrtek.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď hned na mklvfest.cz a buď u toho!
4: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
5: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
6: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosu. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.

0: www.klimastyle.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doraste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Za minutku bude 11 a my vám z rádia přejeme krásný čtvrtek.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Zástupce ombudsmana kritizuje podmínky ochranného léčení a na sport v Brně má jít přes 140 milionů z městské kasy. Zástupce ombudsmana požaduje změny v ochranném léčení. Jedná se o nařízenou léčbu pro lidi, kteří spáchali trestný čin kvůli duševní poruše nebo ve stavu nepříčetnosti. Ta podle něj postrádá jasná pravidla, například pro přesuny pacientů mezi nemocnicemi nebo pro režim na odděleních. Nemocnice tak podle něj postupují rozdílně třeba při povolování vycházek, používání telefonu nebo nošení vlastního oblečení. Kritika míří také na nedostatek personálu v zařízeních tohoto typu. Všechny připomínky zamířily přímo na Ministerstvo zdravotnictví. Brno investuje přes 140 milionů korun do sportu. Peníze mají podpořit provoz fotbalového stadionu na Srbské, díky čemuž zůstane Zbrojovce a Artisu stejné nájemné i pro příští sezónu. Další dotace zamíří na sportování dětí a mládeže nebo na projekt Trenéři ve škole. Ten zajišťuje prezenci profesionálních koučů daných sportů přímo v hodinách tělesné výchovy. Rozdělení peněz ještě musí posvětit brněnští zastupitelé.
7: Rádio Jih. Počasí.
5: Dneska očekáváme převážně oblačno, dopoledne ale může být ještě polojasno. Kolem poledne a odpoledne lokálně přehánky, no a k večeru by nám mělo oblačnosti zase ubývat. 21 až 24 stupňů Celsia naměříme dneska v Jihomoravském kraji a 20 až 23 v tom Zlínském. V tuto chvíli v Řesovice Domanín Brno 17 a Ladná 19 stupňů Celsia.
9: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda. Hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
7: Rádio Jih. Doprava.
5: Zdravíme také na cesty. Opatrní buďte aktuálně ve Znojmě, Brně a na Břeclavsku. Ve Znojmě

0: Rádio J.
1: Rádio J.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, tuší se svět sem na sračky.

0: s rádiem jich, díky za to. No a představte si, že jedno docela divoké ráno zažili tenhle týden cestující v tramvaji v centru Brna. Jeden muž se tam totiž potácel mezi lidmi a svědci si všimli, že má za pasem pistoli. Na Malinovského náměstí proto vyrazili strážníci a našli ho zrovna ve chvíli, kdy vrávoral pryč ze zastávky. Protože nebylo jasné, co udělá, tak si připravili i taser a nechali ho ukázat věci, které měl u sebe. Za pasem sice nic neměl, jenomže pistoli plynovou, teda schovával v nohavici. A v kufru ještě vezl dvě plastové makety zbraní. Když pak po zbraní najednou začal sahat, tak skončil v poutech. Podle strážníků ale nebyl ani opilý, ani zdrogovaný, ale nebyl na tom dobře psychicky. Plynovou pistoli mu proto zabavili a případ teď řeší úředníci. Tak k tomu já myslím, že si není potřeba nic dodávat, snad jenom, že věříme, že bude muži brzo líp. No a i my si to teď na rádiových osladíme, protože z našeho playlistu letí teď kapela Maroon 5 a to se songem Sugar.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: říkat dvě věci, že se nám blíží doba obědů a taky, že se nám na Rádiu Jih blíží další díl pravidelné rubriky Odkud se vzalo. A i dneska se zaměříme na původ jednoho slovního spojení. Je to spojení pro nedůvěřivého člověka. Víte? Klidně si nad tím popřemýšlejte a už za pár minut si to všechno prozradíme a už za okamžik letí z Rádia Jih Benson Boone a hit Mystical Mečko.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě. Se 100%

0: Z.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorostek. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: What's up? Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PNDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoši a doraž, bude to velký.
2: Toto je...
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natyrli.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, zicha.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na Teta Drogerie.

0: 21. května, aktuální čas 11:42, takže je to tady. Je před námi další díl rubriky Odkud se vzalo, kde si i dneska prozradíme původ, no a jak už jsem řekla, slovního spojení. Tak pojďme na to.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku slov, rčení i zvyků.
2: Právě teď na Rádiu Jih.
0: Nevěřící Tomáš. Říkáme to o lidech, kteří nevěří ničemu, dokud to na vlastní oči nevidí. Nebo v tom biblickém případě doslova vlastními rukami neosahají. Tomáš se vyskytuje v Janově evangeliu, byl jeden z Ježíšových učedníků a v den, kdy se vzkříšený Kristus zjevil ostatním, tak v místnosti s nimi prostě zrovna nebyl. No a když mu ostatní učedníci vyprávěli, co zmeškal, řekl jim zhruba toto. Dokud nevložím prst do ran po hřebech a ruku do jeho boku, neuvěřím. Žádné svědectví mu prostě nestačilo, chtěl důkaz. A důkaz dostal. Ježíš přišel znovu a Tomáše vyzval, když to zjednodušíme, ať si ho prostě osahá, jak si přál. No a Tomáš pak svůj skepticismus vzal poměrně elegantně zpátky. Co je ale taky zajímavé, že jméno Tomáš pochází z aramejštiny, tedy z jazyka, kterým Ježíš s největší pravděpodobností skutečně mluvil. Aramejské teoma znamená dvojče. A není to jenom jazyková náhoda, v Bibli se totiž Tomášovi někdy říká Didymus, což je řecky totéž, dvojče. Takže nevěřící Tomáš byl doslova nevěřící dvojče, což je, uznejme, na apoštola docela zajímavé jméno.
1: Odkud se vzalo?
2: Odkud se vzalo?
1: S Veronikou Brosteanu objevujeme historii vzniku různých slov, rčení i zvyků. Věci nad

0: redakci podcasty. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
2: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
3: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
4: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
5: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
1: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Z rádia jich přejem hezký čtvrtek. Pokud máte před sebou oběd, tak taky dobrou chuť a pojďme si dát i ochutnávku muziky, která nám bude zpříjemňovat tu první odpolední hodinku. Budou to třeba Backstreet Boys s 90-kovým Everybody. Zpěvačky Lady Gaga.

0: Vojta Oslejšek přidá čtvrteční humoravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že řidič kamionu půjde do vězení za usmrcení z nedbalosti.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynarez.cz.
2: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
3: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
2: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
3: Vážně? To zní dobře.
2: Ve spolupráci s WWW Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
4: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
5: Hledáte program pro děti na léto?
6: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
5: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
7: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Krmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Krmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Krmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.krmolecservis.cz.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
9: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.briskvd.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
12: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: Za minutku bude 12 z rádia, jich vám přejeme dobrou chuť.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Mrazy poškodily úrodu ovoce i na jihu a jihovýchodě Moravy a řidič kamionu půjde do vězení za usmrcení z nedbalosti. jarní mrazy letos výrazně poškodily ovocné sady i na jižní a jihovýchodní Moravě. Ovocnáři odhadují, že letošní sklizeň bude asi o polovinu nižší než obvykle. Nejvíce zasažené jsou jabloně, kde úroda nemusí dosáhnout ani poloviny běžného množství. O něco lépe by na tom měly být višně a švestky, u těch se očekává propad úrody okolo 30%. Pro ovocné stromy byly kritické zejména noční teploty na konci dubna, kdy teploty klesaly i na minus 8 stupňů. Krajský soud v Brně poslal na 20 měsíců do vězení řidiče kamionu, který předloni způsobil smrtelnou nehodu poblíž Uherského Brodu. Muž na úseku se zákazem předjíždění vyjel do protisměru, aby zjistil, jestli může předjet kamion před sebou. Přitom se střetl s osobním autem a jeho 36-letý řidič po převozu do nemocnice zemřel. Okresní soud v Uherském Hradišti původně uložil řidiči kamionu podmínku a zákaz řízení, státní zastupitelství se ale odvolalo a požadovalo vězení. Odvolací soud mu dal zapravdu a muže poslal za mříže.
14: Počasí. Venku bude dneska převažovat oblačno, ale teploty poměrně vysoké v Jihomoravském kraji 21 až 24 stupňů a ve Zlínském 20 až 23. Během odpoledne očekáváme také lokálně přehánky, no a k večeru by mělo oblačnosti postupně ubývat. Mrknem taky, jak jsme na tom s teplotami venku. V tuto chvíli, to znamená přesně ve 12 hodin, v Babicích máte 18 stupňů a po 19 hlásí Žďánice, Hodonín i Bole Radice.
15: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
16: Rádio Jih. Doprava.
14: Zdravíme taky řidičky a řidiče za volanty a opatrně v tuto chvíli ve Zlíně na Brněnsku a taky na D2. Ve Zlíně v Hradské ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut. Počítejte tady s omezením provozu. Na Brněnsku za Ostrovačicemi směrem na Kývalku bouralo osobní auto s traktorem. Na místě je policie a i tady počítejte se zdržením. V Brně v Kaštanové ulici u nájezdu na D1 směrem do centra blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Tady je zdržení nárazové a ještě na dálnici D2 na výjezdu z Brna na prvním kilometru ve směru na Bratislavu havarovalo osobní vozidlo a provoz je tam částečně omezený. Tak s tím vším počítejte, buďte opatrní, ohleduplní, trpěliví a mějte s rádiem i šťastnou cestu.

0: že jste si spolupráci zpěvaček Lady Gaga a Doechii v jednom songu Runaway společně s námi na rádiu jich užili. Další dvojice hitu už za malý moment a taky jedna vychytávka. Kam v Břeclavi zajít pro pomoc s úkoly, radu do života a nebo třeba jenom najít takové bezpečné místo po škole? To prozradíme na rádiu jich už za pár minut.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: vlastně třeba už obědváte, tak ještě jednou dobrou chuť z rádia jich přejem. No a míříme za novinkou a tak bych řekla vlastně i vychytávkou do Břeclavy. Břeclav totiž otevřela nové nízkoprahové centrum pro děti a mladé lidi. Funguje v bývalé prodejně nábytku za obchodním centrem Břeclav a nabízí pomoc se školou, taky poradenství a nebo volnočasové aktivity. Děti tam prostě můžou přijít třeba na doučování, na kroužky a nebo jenom tak za někým, kdo jim poradí s osobními starostmi. Centrum provozuje organizace IQ Roma Service a město službu podporuje finančně i taky poskytnutím prostor. Klub funguje od pondělí do čtvrtka, odpoledne zvlášť pro mladší děti a později pro teenagery a mladé dospělé až do 26 let. A je to husté, je to v podstatě dost průlomové, protože podobná služba v Břeclavě ani v okolí až doteď nebyla. Takže velké gratulace míří z rádia do Břeclavy. Já osobně jsem fakt zvědavá, jak to bude fungovat, jakože jak velký bude zájem. Ale to se věřím, už zanedlouho taky dozvíme. Teď už na rádiu jich Kapitán Nemo a Zlatíčka.
1: Rádio jich. Rádio Jižní Moravy.

0: za námi, další tři taky před námi. A to v podání Venga Boys, Bruno Mars nebo DJ Samiho. No a protože se nám blíží konec týdne, tak my pro vás máme taky jeden tip, jak a kde ho strávit.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
3: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservis.cz.
4: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
5: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 tisíc. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID Bus Cargo teď se zvýhodněním až 297 tisíc korun bez DPH.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Kia Sportage. Agrotec představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
11: Kia. Movement that inspires.
10: Zjistěte více na webu agrotecauto.cz. Opakuji, agrotecauto.cz.

moc rádi, že ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy i teď v aktuálním čase 12 hodin a 41 minut. No a kdybyste ještě neměli plány na tenhle pátek, tak my bychom pro vás jeden tip měli. Už tenhle pátek, 22. května, totiž ve Zlíně, se uskuteční další ročník galerijní a muzejní noci. A k téhle akci se připojí taky dopravní společnost Zlín Otrokovice. A díky ní se k místům, organizacím zapojeným do téhle akce, můžete vozit historickým vozem RTO. Autobus bude jezdit od Antonínovy přes spoustu dalších zastávek, jako například Čepkov, Mírák, památník Tomáše Bati a zase zpátky na Antonínovu. Historický autobus teda není bezbariérový, takže to je asi dobré vědět, že s vozíky to nepůjde a z kočárky bude potřeba asistence určitě a taky se ve voze nedá platit kartou. Takže s tímhle vším je potřeba počítat, pokud byste uvažovali o svezení. A jinak, co se týče zapojených organizací do galerijní a muzejní noci, tak jsou

0: Expliku na Rádiu X za moment Alvaro Soler a Sofia.
1: Místní vinaři a spolek Hýseláci vás zvou na otevřené hýselské bůdy v sobotu 23. května od 13 hodin v areálu vinných bůd v Hýslích. Čeká vás ochutnávka vín, domácích pochutin i sladkého občerstvení. V dobré náladě zahraje cymbálová muzika v čele s cymbalistou Jurou Petrů. Zaspívá mužský sbor Kyjov, mužský sbor Panny Háj a ženský sbor Tragačnice a zpěvolenky z Čeložnic. Běh pro opuštěná a týraná zvířata se uskuteční v sobotu 23. května v Ořechově u Uherského hradiště. Program začíná v 10 hodin, samotný běh odstartuje v 11 hodin. Připraveny jsou trasy na 300 metrů, 2 a 5 kilometrů. Startovné je 200 korun pro dospělé a 150 korun pro děti. Na místě bude zajištěno občerstvení. Kompletní výtěžek z akce poputuje vybraným útulkům a pomůže zvířatům, která to potřebují. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: čtvrteční 12. nám tady u nás na rádiu Jih. Rádio Jih Moravě uzavírá Avicii. Pojďme si představit, co si budeme hrát po prvé hodině odpolední. Vyrazíme Hollywood Hills na hollywoodské kopce, a to společně se Sunrise Avenue. Bude také David Guetta a hitovka Gone, Gone, Gone. A dáme i úžasné spojení Evy Farné a Miraje Navrátila v hitovce Vzpomeneš si. Nachystány jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že novému centru pro rodiny ve Zlíně chybí necelé 2 miliony korun, ale nebojte, úplně tak špatná zpráva to není.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: To nemyslíš vážně? 11:30?
8: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
9: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
10: Když se...

0: www.klimastyle.cz.
1: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
2: Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace De Hara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
7: Jste s rádiem Jicho, odbyla prvá hodina odpolední.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Brno zaplní pro Luku u Mendlova náměstí novými byty a novému centru pro rodiny ve Zlíně chybí necelé 2 miliony korun. Zarostlá pro Luka u Mendlova náměstí v Brně se má proměnit v nové bytové domy. V Křížové ulici, poblíž Václavské a Křídlovické, chce Brno střed postavit až 90 menších bytů. Domy mají mít maximálně 7 pater, projekt už schválili brněnští radní. Ještě letos chce městská část vybrat firmu na zpracování projektové dokumentace. Před samotnou stavbou bude také potřeba zbourat současný skladový objekt ve vnitrobloku. Středisku rané péče Eduko ve Zlíně chybí necelé 2 miliony korun na dokončení nového centra na Kudlově. Celý projekt za 46 milionů má ještě letos nabídnout zázemí rodinám s malými dětmi se zdravotním postižením. Organizace teď hledá pomoc udár.

0: se na to nachystejte. No ale dobrá zpráva, k večeru by mělo oblačnosti postupně ubývat. Pojďme se kouknout na ty teploty právě v tuto chvíli. Uherské Hradiště, Hrozdová, Lhota a Uherský Ostroh 20 stupňů, z Mikulova nám hlásíte 21.
1: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Dopravní komplikace máme v tuto chvíli hlášené ze Zlínska, konkrétně z Dolní Hoty, kde na výjezdu na Luhačovice zasahují hasiči u požáru domu. Počítejte zde s omezením, no a také máme bouračku dvou osobních aut ve Fryštáku, tak i zde s tím počítejte. Pokud jste na cestách, tak šťastnou cestu.
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Čtvrteční, prvá hodina odpolední, pokud máte ranní směnu, tak už vám zbývá jenom 55 minut a to je dobrá zpráva. Z muziky posíláme z jihu Sunrise Avenue a Hollywood Hills.
3: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: čtvrteční odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Jih, Rádia Žimoravě a my jsme za to nesmírně, vesmírně rádi. Toto byly Clean Bandit a hitovka Rockabye. Dámy a pánové, pokud jste z Hodonína a okolí, tak nastražte uši, protože a máte-li děti ve škole, které budete odpoledne vyzvedávat, tak máme pro vás úžasný tip, protože dneska odpoledne od 2 do 4:30 bude jedna speciální, doslova vesmírná akce na náměstí tady v Hodoníně, na Masarykovo náměstí. Takže strašte uši, za 2 songy vám řekneme víc. Teď Eva Farná, Miraj, Vzpomeneš si a bude také Adele a Rolling in the Deep.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrtečním odpoledním playlistu Rádia Jih, Rádia Jižní Moravě, Adele, Rolling in the Deep. No a jak jsem avizoval, tak strašte uši, pokud jste z Hodonína a okolí a budete vyzvedávat děti ze školy dneska odpoledne, protože mezi 14. hodinou až 15. odpoledne nás čeká na Masarykově náměstí vesmírná loď Spacebus, která nás vezme v rámci virtuální reality na oběžnou dráhu. Mimochodem, vstup je zdarma zcela a program je vhodný pro děti od 9 let, ale pozor, i pro dospěláky. No a těšit se můžeme právě na zmíněnou špičkovou virtuální realitu, která nám zprostředkuje cestu do vesmíru, pohled na Zemi z oběžné dráhy i let k měsíci jako takový. Tedy spousta těch záležitostí, o kterých někteří z nás, co máme rádi vesmír, tak trošku vlastně jako sníme a rádi se na to díváme. Co konkrétně nás čeká, tak 4D let do vesmíru, virtuální průvodce Aleš Svoboda, což je náš budoucí astronaut, setkání s kadety Zero G, kteří zažili skutečný stav bez tíže, no a k tomu interaktivní program pro děti a dospělé. Takže dneska Masarykovo náměstí v Hodoníně od 2 hodiny odpolední do 4:30, tak pokud budete mít cestu ze školy, anebo to máte kousek na Masarykovo náměstí, tak vemte děti a vyražte. Asi je to hlavně taky ideální pro tatínky, protože přece jenom ten vesmír je tak jako pro nás mužské pokolení takový jako hodně lákavý. Ano, je to tak, nebudeme si nic nalhávat. A můžete vyrazit, protože se skvěle rozhodně zabavíte a spousta věcem se přiučíte. Tak ještě jednou, vesmírná loď Spacebus dnes na Masarykovo náměstí v Hodoníně. Vstup je volný a je to tam od 2 odpoledne do 4:30. Tak hezkou zábavu.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: WhatsApp. Zdravím celý Horonína okolí, moje jméno je Mikel Vertes a chtěl bych vás všechny pozvat na student party do Horonína, která bude už 30. května o 6 hodin na zahradě Gimplu. Čeká na vás večer plný hudby, energie a skvělé atmosféry. Zahrají taky PMDJs, Andrew Melk a já tam budu mít svůj koncert. Poprvé na domácí půdě. Tak vem kámoš a doraž, bude to velký.
1: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
2: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
3: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
4: Eurobike Fest, největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: RegioJet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
10: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
9: Kaufland.

0: Vinohradech, Rádio Jižní Moravy. Tady u nás za mikrofonem došlo ke střídačce, takže o téhle té chvíle se už o vás postará Vlasta Mancík. Tak věřím tomu, že si to užijeme a pojďme hned rovnou za jednou akcí. Myslivecký spolek Vlast Ježov totiž zve děti i rodiče na myslivecký dětský den v Oboře. Akce se uskuteční v sobotu 23. května. Občerstvení bude připraveno už ve 12 hodin a hlavní program odstartuje ve 14 hodin na místním hřišti. Můžete se těšit na ukázky dravců, lukostřelbu, střelbu ze vzduchovky nebo poznávání zvěře a přírody. Připravené budou také soutěže, skákací hrad a odměny pro děti. Organizátoři slibují odpoledne plné zábavy a aktivit v přírodě pro celou rodinu. Tak nezapomeňte v sobotu 23. května v Oboře Ježov myslivecký dětský den.
1: Hledáte program pro děti na léto?
2: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
1: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.dimeaturciak.art.
3: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
4: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
3: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
1: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 54,90 a rajčata šery 250 gramů za 19,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Spojujeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: se týká těch novějších věcí, tak bude Ina, I Will Be Waiting. Já jsem Vlastně Macík, ještě jednou vám přeju krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli další humorské zprávy s Vojtou Ošlejškem a v nich mimo jiné informace také o tom, že kontroloři odhalili tisíce nakažených sazenic vinné révy z dovozu. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burgers Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
5: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 16:30 odpoledne

0: bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Bazén, to máte filtraci, chemii, osvětlení, krycí plachtu, ohřev, vysavač, protiproud. Bazény Macek Ratíškovice pro vás mají veškeré příslušenství na jednom místě. V Ratíškovicích za Mlýnem 1418. Máte to k nám daleko? Jděte na e-shop, kde bazénové příslušenství koupíte snadno a rychle. www.macekasin.cz.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
7: Děcka, hezké čtvrteční odpoledne, blíží se nám 14. hodina.
8: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Kontroloři odhalili tisíce nakažených sazenic vinné révy z dovozu a Uherské Hradiště nabízí k prodeji 3 městské nemovitosti. Kontroloři letos zatím odhalili 2 případy nebezpečné nákazy vinné révy u dovezených sazenic. Šlo o odrůdu Chardonnay a celkem se jednalo o téměř 7 000 rostlin z Rakouska a Slovinska. Část sazenic postižených zlatým žloutnutím se podařilo vrátit dodavatelům, další už ale byly vysazené a musely být zlikvidovány. Choroba napadá cévní systém rostlin a může během krátké doby zničit celý vinohrad. Uherské Hradiště nabízí k prodeji 3 městské nemovitosti, které mají získat nové využití. Radnice chce, aby budovy po rekonstrukci sloužily například k bydlení, podnikání nebo službám. Nejdražším objektem je přístavba zimního stadionu s kavárnou, wellness, fit centrem nebo kancelářemi, její cena je 1,40 milionů korun. Město prodává také bytový dům ve Všehrdově ulici za 34,5 milionu korun a v nabídce je i starší dům na Velehradské třídě s minimální cenou 5 milionů 700 tisíc korun. Peníze z prodeje chce město využít na další rozvoj veřejných prostor a služeb pro své obyvatele.
9: Rádio Jih. Počasí.
7: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Kyjově, v Jalubí a v Lůce máte aktuálně 20 stupňů Celsia a ve Zlíně potom 19. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat a postupně čekáme oblačno, případně až skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, ale během večera bude přechodně přibývat oblačnost vysoká, většinou průsvitná. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
11: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár, Hodonín a Kyjov.
9: Rádio Jih. Doprava.
7: A pojďme se podívat také na silnice, na dálnici D2 na výjezdu z Brna na prvním kilometru ve směru na Bratislavu. Havarovalo osobní auto, provoz je tady částečně omezen a na dálnici D1 na 180,5 kilometru směrem na Prahu stojí porouchané osobní auto. Dbejte zvýšené opatrnosti. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a ve 14 hodin a 3 minuty posíláme Walk the Moon a taky slibovanou Madonu.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tak a po dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme po frekvencích Rádia Jih gratulovat dnešním oslavenkyním. Bude to do Bystřice pod Lopeníkem, do Uherského Hradiště, do Zlína a taky do Dubňan. Tak rozhodně držte vlnu, protože možná tady tuhletu Moniku znáte.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Show, Moniko, Zita, přejeme ti z rádia i všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hlavně Monči Šobáňové do Bystřice pod Lopeníkem, Monči Gajdorusové do Uherského Hradiště, Monči Rybáčkové do Zlína a také Monči Benešovské původem z Dubňan. A gratulace letí tobě, kdo dnes 21. května slavíš narozeniny, stejně jako Veronika Hrušková z Uherského Hradiště nebo Aja Skijová.

0: 21. května se mimo jiné narodil Andrej Dmitrijevič Sacharov, geniální teoretický fyzik, držitel Nobelovy ceny za mír a nekompromisní ochránce lidských práv a lidské důstojnosti. Byl to muž, který dokázal změnit svůj pohled na svět, postavit se bezpráví a jeho slova jsou neskutečně povzbudivá pro každého, kdo někdy pochybuje, zda má smysl snažit se o lepší věci. Tak dobře poslouchejte. Vždycky je potřeba dělat to, co je správné, i když zrovna nevidíš okamžitý výsledek. Dobré skutky se totiž nikdy neztratí, ukládají se do neviditelné paměti lidstva a vracejí se k nám v té nejlepší možné chvíli. No a když máme ten den kachliček, tak si dáme jeden fórek na toto téma. Mistr na stavbě řve na obkladače. Fero, to je tento týden už po páté, co si zaspal do práce a ty kachličky v té koupelně pořád nejsou hotové. Víš ty vůbec, co to znamená? Že by už byl pátek?
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec

0: A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám.
1: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Miraj, i přesto všechno, 14.26. Obelix, Elza nebo Šmoulové, kde můžete o tomto víkendu tyhle pohádkové postavičky potkat a udělat si s dětmi hezkou sobotu, to uslyšíte na Rádiu Jih po dalších třech hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu, bude Mikuláš Josef, Christina Aguilera se svojí bandou a taky 21 Pilots.
2: Poslouchejte Rádio.

0: přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
1: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
2: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Krmolec Servis Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Krmolec Servis Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Germolec Servis Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.germolecservice.cz.
3: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
5: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
6: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
7: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
8: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
9: Eurobike Fest. Největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptiko, Čechomor, Proteus a mnoho další. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
10: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
11: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
12: Kia. Movement that inspires.
11: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
15: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslin a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na Teta.

0: 14 hodin 41 minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohleto jsou 21 Pilots, za chvíli Ready Firken, zítra mám, ale pozor, teď už slibovaná pozvánka. Ve Vacenovicích se v sobotu 23. května uskuteční oblíbený pohádkový les pro děti a rodiče. Akce začne, ve 14.30 v hasičském areálu a návštěvníci se mohou těšit na pohádkové postavy, soutěže i zábavu v přírodě. Organizátoři postupně odhalují, že dorazí například Obelix, Šmoulové, Elza nebo Král s královnou. Chybět nebude ani občerstvení, grilované speciality a program pro malé i velké návštěvníky. Podle pořadatelů nabídne pohádkový les odpoledne plné překvapení a pohádkové atmosféry. Tak ještě jednou Vacenovice, sobotu 23. května, pohádkový les pro děti a samozřejmě jejich rodiče.
1: Místní vinaři a spolek Hýseláci vás zvou na otevřené hýselské bůdy v sobotu 23. května od 13 hodin v areálu vinných bůd v Hýslích. Čeká vás ochutnávka vín, domácích pochutin i sladkého občerstvení. V dobré náladě zahraje cymbálová muzika v čele s cymbalistou Jurou Petrů. Zaspívá mužský sbor Kyjov, mužský sbor Panihaj a ženský sbor Tragačnice a zpěvolenky z Čeložnic. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, oblastní pobočka Kyjov, vás srdečně zve na koncert Mariana Banga. Koncert se uskuteční v rámci 32. ročníku festivalu Dny umění nevidomých v neděli 24. května od 4:30 odpoledne v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Kyjově. Vstupné je dobrovolné. Tělovýchovná jednota Sokol Hostěrádky Rešov a obecní úřad vás srdečně zvou na pivní minifestival. Akce se koná v sobotu 23. května od 13 hodin na házenkářském hřišti v Hostěrádkách. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, piva z několika pivovarů a doprovodný program pro děti. Přijďte si užít příjemné odpoledne. Spolek Přátelé a Chtele vás zve na výstavu vín, která se uskuteční tuto sobotu 23. května od 14 hodin ve Vlkošských Bůdách. Ochutnáte až 400 vzorků vín z Vlkoše a okolí. Čeká vás výborné jídlo, pití a cymbálová muzika. Chceš-li dobré víno píti, musíš ve Vlkoši býti. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Alex Warren, Fever Dream, co nás čeká za muziku takhle po 15. Než si to pustíme konkrétně, tak jenom připomenu, že po 15. hodině budeme hrát pro paní Lidušku Svobodovou, které přejí hlavně moře zdraví, štěstí, lásky, božího požehnání a se vzkazem máme tě moc rádi, její děti Andrea a Otakar a taky celá rodina. Krásné narozeniny, užij si den a pusa letí. Samozřejmě všechno nejlepší přeje taky Rádio Jih. Co si dáme tedy za muziku i pro paní Lidušku Svobodovou? Bude Sombr, Back to Friend, Slavíček a Pokáč, Zákaz přiblížení, a dáme si taky Eiffela 65, Blue da Buddy. Já jsem Vlastně Mancí, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, už za chvíli Vojta Ošlejšek, další moravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že Kyjovská nemocnice zavádí gynekologické zákroky bez narkózy, tak si počkejte na podrobnosti.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
1: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
1: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
1: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.

0: kanalizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a dorazte. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
2: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šardickynářez.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s avkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s avkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
4: Toto je...
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
9: Krásné odpoledne vám všem, kteří posloucháte rádio Jich, necelé dvě minuty a bude 15 hodin.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jich. Jihomoravské zprávy.
12: Jihovská nemocnice zavádí gynekologické zákroky bez narkózy a technické služby Zlínsko připravují nové řešení odpadů pro 37 obcí v kraji. Jihovská nemocnice začala využívat nový přístroj pro gynekologické zákroky bez celkové narkózy. Ženy tak čeká kratší pobyt v nemocnici i jednodušší příprava před výkonem. Lékaři novinku využívají hlavně při konkrétních zákrocích, kterých v Kyjově ročně provedou asi 300. Tato metoda se používá například při neplodnosti, krvácení nebo odstraňování nepatřičných těles. Pacientky už podle nemocnice navíc nemusí absolvovat složitá vyšetření ani lačnění, zákroky mají být zároveň méně rizikové a komfortnější. Technické služby Zlínsko připravují nové řešení odpadů pro 37 obcí v kraji. Reagují tím na přísnější pravidla a omezení skládkování po roce 2030. Součástí systému má být úprava směsného odpadu, výroba alternativního paliva nebo zpracování bioodpadu v bioplynové stanici. Podle vedení Zlína má projekt snížit závislost regionu na skládkách. Technické služby už o plánu jednaly se zástupci zapojených obcí a pracují na vývoji projektu.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Jak to vypadá venku s teplotama? V Brně máte aktuálně 19 stupňů Celsia, v Hluku 20 a v Topolné a v Dolních Věstonicích 21 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně čekáme oblačno, případně až skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, ale během večera bude přechodně přibývat oblačnost vysoká, většinou průsvitná. Nejvyšší teploty zítra na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji dělají 21 až 24.
2: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár, Hodonín a Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: A pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D1 na 190. kilometru ve směru na Vyškov u sjezdu na Výstaviště se srazilo osobní auto s nákladním v pomalu jedoucí koloně. Nehoda je odstavena na Krajnici, počítejte se zdržením. A ještě tady mám jedno info. Na dálnici D1, tentokrát na 193. kilometru směrem z Brna na Prahu, se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Kolona má přes 1 kilometr, tak s tím počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
9: Máme 2 minuty po 15. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. My jsme za to moc a moc rádi, takže díky za to. No a co se týká téhleté hodinky, tak vás opět bude provázet Vlastě Macík. No a jak se tak dívám dopředu, tak se podíváme k řece Moravě a rozhodně se dozvíte, jak si můžete vyhrát poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz. Tak držte vlnu na jihu, Alice DJ nebo Callum Scott, to je naše nabídka.

0: romantika jako blázen, nevím jak vy, asi třeba osobně teďka máčím pytlik, jakože čaje v hrnku, a jestli máte kafe, tak vám přejeme samozřejmě z rádia jejich krásné čtvrteční odpoledne. Máme 15 hodin 9 minut. Co nás čeká ve vysílání Rádia Jih dál? U řeky Moravy se ztratil rybář a na frekvencích Rádia Jih budeme po dalších dvou hitech pro dobrou náladu mluvit o tom, že příběh měl nakonec šťastný konec. Držte vlnu a uslyšíte víc tady na jihu. Teď už Divokej byl plakala, anebo taky Kaigo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Máme 15 hodin, 15 minut, Kaigo. Tak a u řeky Moravy poblíž Bzence se po setmění ztratil rybář, který noc strávil v promáčeném lese za silného deště a větru. Když ráno kvůli vyčerpání a podchlazení nedokázal najít cestu zpět, zavolal o pomoc policii. Do pátrání v těžce přístupném terénu vyrazili policisté i hasiči, kteří prohledávali okolí také z člunu na řece Moravě. Muže nakonec našli schouleného v hustém porostu jen několik desítek metrů od pátračů. Záchranáři ho převezli do péče zdravotníků. Tak jsme moc rádi, že to všechno dobře dopadlo. Do Bzence samozřejmě zdravíme a všem, kteří se téhleté akce zúčastnili, tak posíláme další tři hity pro dobrou náladu. Slavíček a Pokáč, Fan a taky Maroon 5.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, tak ten vám nabídneme po 16. hodině v tajemném jihu, tak rozhodně poslouchejte rádio jich taky po dopravním servise v celou. O čem bude řeč na rádiu jich po další trojce hitů pro dobrou náladu? Brněnské radiátory definitivně vychladnou, teplárny po oteplení ukončují topnou sezónu a o víkendu má být až 29 stupňů Celsia. Ty kráso.
1: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
2: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejářství.cz.
3: To nemyslíš vážně? 11:30?
4: Promiň, to je tou novou matrací. A vůbec, nech mě ještě spát.
5: Zajeďte si taky do Veselí nad Moravou pro novou matraci. www.i-matrace.cz a nebudete chtít z postele. i-matrace.cz.
6: Eurobike Fest. Největší tuzemský motofestival. Tisíce motorek, rock'n'roll, extrémní a bojové sporty. Harley, Arakain, Panoptico, Čechomor, Proteus a mnoho dalších. Pasohlávky 28. až 31. 5. 2026. www.eurobikefest.cz.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
9: Datart v Olympii Brno je v novém. Oslavte s námi velkolepé otevření již tento víkend. Čeká vás speciální nabídka. Slevy jak Brno a splátky bez navýšení. Navíc kvízy a soutěže o televize LG, dresy hokejové repre a další výhry. Datart.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
14: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
13: A tak to bude drahé.
14: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
15: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
15: Kaufland.

0: že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, Rihanna, Featuren, Jay-Z, Umbrella, 15 hodin, 41 minut. No a my už míříme tam, kde nás ladíte a posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Teplárny Brno totiž během čtvrtku a pátku definitivně ukončí letošní topnou sezonu a postupně vypnou dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Kvůli květnovému ochlazení přitom museli topení před několika dny znovu krátce obnovit. Podle tepláren už ale předpověď potvrzuje stabilní oteplení a další spuštění topení se letos neplánuje. Letošní topná sezóna trvala 234 dní a spotřeba tepla byla asi o 3% vyšší než loni. Meteorologové navíc očekávají, že teploty na Jižní Moravě o víkendu vystoupí až k 29 stupňům Celsia. No, tak to bude mazec. Tak do Brna samozřejmě zdravíme, už za chvíli pošleme další hity pro dobrou náladu. Mezi nimi i Emily, Ondrej Kandráč a Mark Voss, Jejich máj.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
2: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodej DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike CZ.
3: Ať je horko nebo zima, mějte doma to nejlepší klima. Grmolec Service Kyjov. Instalujeme klimatizace, tepelná čerpadla a fotovoltaické elektrárny. Grmolec Service Kyjov. Díky úsporným řešením ušetříte každý měsíc a zvýšíte komfort svého bydlení. Grmolec Service Kyjov. Volejte 777 031 602 nebo jděte na www.grmolecservice.cz.
4: Mami, mě píše jenom žlutá fixa.
5: A v práci došel toner. I toaleťák. To zas bude den.
6: Klid. Zastav se v Kampi. Škola, kancelář i drogerie. Všechno vyřešíš na jednom místě. A zaparkuješ hned u dveří.
7: Kampi Hodonín na Kapřiskách. Vše pro školu, kancelář i čistou firmu. Kampi. Nakoupíte dřív, než vám vystydne kafe.
8: Kia Sportáž. Agrotech představuje moderní SUV pro každého, kdo hledá prostor, bezpečnost a nejmodernější technologie za skvělou cenu. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním 100 000 korun.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
10: Jsi elektrikář? Hledáš jistotu a práci, která má smysl? CVP Galvanika ve Ždánicích nabírá do týmu. Čeká tě jednosměnný provoz, moderní prostředí a mzda až 50 000 korun. A pozor, náborový bonus 50 000. Zavolej na 778 470 815 nebo mrkni na web cvp-galvanika.cz.
11: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

takhle nějak si bude zpívat ten, kdo vyhraje v našem tajemném jihu poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, tak rozhodně tam mrkněte. Co se týká muziky, tak po 16. činásky každý ráno.

0: co se týká těch novějších věcí, bude Miles Smith, Nice to meet you. Uherské Hradiště nabízí k prodeji 3 městské nemovitosti. Také o tom budou další humorovské zprávy, které má pro vás Vojta Ošlejšek. Já jsem Vlasta Mancík a přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne na jihu.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: MKLV Fest v Mikulově. Tohle léto jasná volba. Čeká tě hvězdný line-up. Ben Cristoval, Mikolas Josef, Mike Spirit a Grimaso, Kontrafakt, Nick Tendo, Human, Adam Mišík a Pam Rabbit. Sobota 1. srpna. Amfiteátr Mikulov. Připrav se na den plný hudby a skvělého jídla. Prostě nezapomenutelný zážitek pro všechny. Kupuj vstupenky pro sebe a svou partu teď net na MKLV.

0: www.klimastyle.cz.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na Seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Hledáte stabilní práci, kde si vás opravdu váží? Přidejte se k týmu Lisy Automotive. Nabízíme skvělé ohodnocení, přátelskou atmosféru a jistotu dlouhodobého zaměstnání. U nás nejste jen číslo. U nás jste součást týmu. Lisy Automotive v Číči hledá operátory a seřizovače strojů a pozice v administrativě. Ozvěte se ještě dnes a už zítra můžete být naším kolegou. Jsem Eliška, personální manažerka, pracuji v Lisy 10 let a těším se na vás. Více na www.dolisy.cz.
5: Nejlepší víno v Hodoníně? Ochutnej v restauraci Armia.
6: Počkej, myslíš pivo, ne? Armia má přece prvotřídní Plzeň a skvělou kuchyni.
5: Jasně, o nejlepším pivu a jídle v Armii ví každý, ale teď mají nově i skvělá moravská vína.
6: Vážně? To zní dobře.
5: Ve spolupráci s VVV Wine přidali pečlivě vybraná vína od moravských vinařů.
7: Restaurace Armia. Nejlepší pivo v Hodoníně, skvělé jídlo a nyní i výběrová moravská vína. To vše pod jednou střechou. Přijďte si vychutnat jedinečný gastronomický zážitek.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už i v Brně, Hustopečích nebo Břeclavi. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Děcka, hezké odpoledne, necelé 3 minuty, bude 16 hodin.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: Kontroloři odhalili tisíce nakažených sazenic vinné révy z dovozu a Uherské Hradiště nabízí k prodeji 3 městské nemovitosti. Kontroloři letos zatím odhalili 2 případy nebezpečné nákazy vinné révy u dovezených sazenic. Šlo o odrůdu Chardonnay a celkem se jednalo o téměř 7000 rostlin z Rakouska a Slovinska. Část sazenic postižených zlatým žloutnutím se podařilo vrátit dodavatelům, další už ale byly vysazené a musely být zlikvidovány. Choroba napadá cévní systém rostlin a může během krátké doby zničit celý vinohrad. Uherské Hradiště nabízí k prodeji 3 městské nemovitosti, které mají získat nové využití. Radnice chce, aby budovy po rekonstrukci sloužily například k bydlení, podnikání nebo službám. Nejdražším objektem je přístavba zimního stadionu s kavárnou, wellness, fit centrem nebo kancelářemi, její cena je 1,40 milionů korun. Město prodává také bytový dům ve Všehrdově ulici za 34,5 milionu korun a v nabídce je i starší dům na Velehradské třídě s minimální cenou 5 milionů 700 tisíc korun. Peníze z prodeje chce město využít na další rozvoj veřejných prostor a služeb pro své obyvatele.
11: Rádio Jih. Počasí.
9: Jdeme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Veselí nad Moravou a v Kunovicích měříte aktuálně 18 stupňů Celsia, ve Strážovicích 20 stupňů Celsia. A ještě jsem viděl, že ještě někde měli tu 20, tak počkejte, já se na to podívám a ještě v Lanžhotě máte 20. Tak jdeme se podívat na to, jak bude vypadat počasí zítra. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně čekáme oblačno, případně až skoro zataženo. K večeru se bude oblačnost rozpouštět, ale během večera bude přechodně přibývat oblačnost vysoká, většinou průsvitná. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
13: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál. I s vámi. A fandíme našim hokejistům. Vistakár, Hodonín a Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Pojďme na silnice. V Brně, v Davídkově ulici, u ředitelství silnic a dálnic se střetlo osobní auto s nákladákem. Projedete jedním jízdním pruhem. V Brně ještě zůstaneme ve Vídeňské ulici před křižovatkou s Bohunickou. Směrem z centra se řeší nehoda osobáku s motorkou. Blokovaný je jeden jízdní pruh a na Zlínsku ve Frištáku ve Štípské ulici u křižovatky se spojovací bourala dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranné složky, tak s tím počítejte šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a pro jistotu nohu z plynu. Poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. Tak pokud se chcete dostat do hry, dobře poslouchejte soutěžní otázku a potom odpovídejte SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Tak dnes společně v tajemném jihu pátráme potom, jestli v Lipově zastavuje vlak. A na to bych se teda rád podíval. Tak ještě jednou, pátráme potom, jestli v Lipově zastavuje vlak. Své odpovědi posílejte nejlépe hned teď SMS-kou zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz. Tak se tam mrkněte.
11: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: Boys Rudimental na frekvencích rádia, jejich rádia Jižní Moravy, 16 hodin 9 minut. Je tady rekapitulace dnešního tajemného jihu, ve kterém vám nabízíme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově a ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, meruňkový, nevolněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. olejarství.cz, tam najdete podrobnosti. No a dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, jestli v Lipově zastavuje vlak. Správnou odpověď naleznete, když se podíváte na nějaký ten vyhledávač a zadáte si, že chcete jet třeba z Hodonína do Lipova a tam uvidíte, jestli vám to nabídne vlak nebo ne. Tak ještě jednou, dneska pátráme po tom, jestli v Lipově zastavuje vlak. Své odpovědi pište SMS-kou nebo zprávu přes WhatsApp a posílejte na číslo 606 703 889, 606 703 889, protože ve hře je poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz. Ten vám pošleme třeba na e-mail nebo i WhatsApp zprávou. Tak držím pěsti a ještě naposled. Dneska pátráme po tom, jestli v Lipově zastavuje vlak. Ano nebo ne?
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin 18 minut, nejvyšší čas, abychom se takhle podívali na finále Tajemného jihu. Janču přivítáme na telefonní lince. Přeju krásné odpoledne. Ahoj, Jani.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Se dívám, ty budeš mít neděli svátek.
1: Ano, budu, no.
0: To jsou věci. Tak dopředu přejeme z rádia i všechno nejlepší.
1: Moc děkuju.
0: Prosím tě, my víme, nebo já to vím, že teďka tvůj manžel je to?
1: Manžel.
0: Ano. Manžel teďka něco musí nutně řešit, takže ti předal sluchátko. My jsme dneska pátrali v Tajemném jihu po tom, jestli v Lipově zastavuje vlak. Tak prosím tě, jaká je správná odpověď?
1: Ano, zastavuje.
0: Ano, zastavuje, to je správná odpověď. Já se ještě musím podívat, protože tady jsme měli jeden dotaz. V Lipově žádné vlaky nezastavují, ale nádraží tam mají. Takže v CP mě to spoj našlo, Hodonín Lipov, tak nevím. A teďka poslaná fotka a tam je napsáno, zadané stanici neprovozují České dráhy žádné služby a ani zde nezastavuje žádné vlaky Českých drah. Ale to neznamená, že tam nemůže zastavovat jiný dopravce, že jo?
1: To je pravda.
0: Logicky. Ano, jel jsem tam nedávno na Myjavu, tak zastavuje tam ten vlak samozřejmě. Jani, tak je jasné, že díky tvému manželovi vám pošleme poukaz v hodnotě 500 korun do e-shopu olejarství.cz, který najdete v Lipově, ve kterém pod rukama pana Rostislava Ryšavého vznikají podle tradičních postupů cenné unikáty jako švestkový, marinkový nebo lněný olej a také mimořádně kvalitní tekutá mýdla. A to já si myslím, že to se bude hodit, ne?
1: No tak to určitě.
0: No vidíš to.
1: Děti, no tak super.
0: Vidíš to, jakého máš šikovného manžela. Ne? Dobrá, tak Jani, zdravíme. No vidíš to. Tak přejeme hezký den, měj se krásně, ahoj.
1: Já děkuju, měj se, ahoj.
0: A vy ostatní nebuďte smutní, zítra je pátek, tak vám ještě nabídneme jeden tenhle ten 500 poukaz na nákup na e-shopu olejarství.cz, tak se tam mrkněte.
2: Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v Tajemném jihu odhalovat zase zítra po 16. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy, 16 hodin, 31 minut, tohle to byli Queeni, I want to break free. Za chvíli třeba Krištof Srdce být. A po dalších třech hitech pro dobrou náladu budeme taky mluvit o tom, že Zlín Film Festival znovu propojí film, umění a pomoc nevidomým dětem. Co konkrétně se vrátí do ulic Zlína, tak to vám prozradíme do 10 minut. Tak držte vlnu.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: online. www.radiojih.cz.
1: Hi, hi, a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profiservisu. DD Bike.cz.
2: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat!
3: Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Autoškola Šťastná Hodonín oznamuje zahájení kurzu pro skupinu řidičského oprávnění B. Zahájení kurzu se bude konat ve středu 27. května v 15.30 na učebně autoškoly Anenská 7 Hodonín. Přihlásit se můžete online na webových stránkách autoškoly www.autoškola-hodonínsko.com. Více informací získáte na telefonním čísle 518 341 600.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu.
6: Po úvodní pralude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis po 29. v Brně.

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Agrotec a zcela nová Kia K4 Sportswagon přináší velký prostor pro rodinu i moderní technologie pro vaši bezpečnost. Prostorný kombík s financováním již od 3500 korun měsíčně nebo na výhodný operativní leasing.
2: Kia. Movement that inspires.
1: Zjistěte více na webu agrotechauto.cz. Opakuji, agrotechauto.cz.
3: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci borůvky 125 gramů za 24,90 a výběrové špekáčky řezníku v talíř 600 gramů za 69,90. Penny.

0: 46 minut. Dívám se, že už jsem dlouho nemluvil. Milky, Just the Way You Are. Tak za chviličku třeba Offspring nebo Cyril Stable Inen, ale teďka už je slibovaná pozvánka. Zlín Film Festival totiž letos představí projekt Radost tvořit, který dává prostor dětem se zrakovým handicapem vyjádřit svůj svět prostřednictvím výtvarného umění. Do letošního ročníku dorazilo z Česká a Slovenska 80 prací na téma Moje pohádková říše. Vybraná díla budou od 28. května vystavená ve foyeru Kongresového centra ve Zlíně, kde se 30. května uskuteční také slavnostní vyhlášení výsledků. Součástí Zlín Film Festivalu bude i promítání animovaného filmu s živým audio komentářem nebo oblíbená kavárna Po tmě na náměstí Míru, kde si budete moci vyzkoušet život v úplné tmě. Výtěžek z kavárny pomůže dětem i dospělým se zrakovým postižením. Do Zlína zdravíme přes frekvenci 98 FM a držíme pěsti, ať vyjde i počasí.
1: Místní vinaři a spolek Hýseláci vás zvou na otevřené hýselské bůdy sobotu 23. května od 13 hodin v areálu vinných bůd v Hýslích. Čeká vás ochutnávka vín, domácích pochutin i sladkého občerstvení. V dobré náladě zahraje cymbálová muzika v čele s cymbalistou Jurou Petrů. Zaspívá mužský sbor Kyjov, mužský sbor Panihaj a ženský sbor Tragačnice a zpěvolenky z Čeložnic. Běh pro opuštěná a týraná zvířata se uskuteční v sobotu 23. května v Ořechově u Uherského hradiště. Program začíná v 10 hodin, samotný běh odstartuje v 11 hodin. Připraveny jsou trasy na 300 metrů, 2 a 5 kilometrů. Startovné je 200 korun pro dospělé a 150 korun pro děti. Na místě bude zajištěno občerstvení. Kompletní výtěžek z akce poputuje vybraným útulkům a pomůže zvířatům, která to potřebují. Spolek Přátelé Achtele vás zve na výstavu vín, která se uskuteční tuto sobotu 23. května od 14 hodin ve Vlkošských Bůdách. Ochutnáte až 400 vzorků vín z Vlkoše a okolí. Čeká vás výborné jídlo, pití a cymbálová muzika. Chceš-li dobré víno píti, musíš ve Vlkoši býti. Zahrádkáři Skalka vás zvou v sobotu 30. května od 14 hodin do sklepní uličky ve Skalce na Open Air Festival Víno mezi sklepy. Těšit se můžete na prezentaci místních vinařů a vinařských firem regionu i na ochutnávku vín z 27. ročníku koštu vín místních zahrádkářů. K dobrému vínu nebude chybět ani něco k zakousnutí a hudební doprovod. Odpolední atmosféru zpříjemní také harmonikář. Spolek Panský Mlaty v Kobylí vás zve na vernisáž výstavy obrazů Josefa Pšurného, malíře Slovácka druhé poloviny 20. století. Vernisáž se uskuteční v neděli 24. května od 17 hodin v galerii Panský Mlaty v Kobylí. Výstava potrvá do konce června a bude otevřena každou sobotu od 14 do 18 hodin a každou neděli od 10 do 17 hodin.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: dáme se taky nějakou ženskou Doučí Anxiety. Já jsem Vlasta Mancík, přeju vám krásné čtvrteční odpoledne, za chvíli opět Vojta Ošlejšek, další humorské zprávy a v nich mimo jiné informace také o tom, že technické služby z Línsko připravují nové řešení odpadů pro 37 obcí v kraji. Tak si počkejte na podrobnosti.
1: Když máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
2: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
3: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z Koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
2: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
3: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
2: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
3: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hledáte program pro děti na léto?
6: Já budu chodit na příměstský malířský tábor plný tvoření, malování a zábavy do ateliéru Art Tia v Břeclavi.
5: Stačí, když děti ráno přivezete a my je odpoledne bezpečně odvezeme domů. Více informací a přihlášky na www.tymeaturciak.art.
7: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení. Co víc si můžete přát? Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
8: Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín. Kam na nejlepší burger, žebra a křídla ve městě už dávno víte. Přijďte nás navštívit do moderního industriálně klasického interiéru a zúčastněte se soutěže o elektrokolo Highbike v hodnotě 80 tisíc z DD Bike Moravská Nová Ves. Stačí navštívit Burger z Fresh Burger Bistro Hodonín od 11. do 28. května. Dát si menu dle vlastního výběru a účtenku se jménem hodit do slosování. Těšíme se na vás 7 dní v týdnu. www.burgers.eu.
9: Ahoj! Já jsem pan Šplouch.
10: A já, pan Cák.
9: Jsme z rodinné firmy Bazény Macek a syn v Ratíškovicích a máme pro vás luxusní bazén vašich snů.
10: Vyrábíme a stavíme bazény na míru podle vašich představ.
9: Naší předností jsou bazény s přelivem a s automatickým lamelovým zakrytím.
10: Bazény Macek a syn. Děláme to už spousty let a opravdu dobře.
9: Najdete nás na www.macekasyn.cz.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Megle bezlaktozové mléko 1 litr za 34,90 a Dr. Edgar Pudding Premium za 14,90. Byla. To dobré začíná u nás. Když
12: slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, Britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
13: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biocamembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bioolivový olej půl litru za 139,90. Albert.
14: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
15: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: Hezký podvečer, právě teď bylo přesně 17 hodin.
16: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za měděný drát nový 242 koruny za kilogram. www.kovošrotbílá.cz.
17: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
18: Jihovská nemocnice zavádí gynekologické zákroky bez narkózy a technické služby Zlínsko připravují nové řešení odpadů pro 37 obcí v kraji. Jihovská nemocnice začala využívat nový přístroj pro gynekologické zákroky bez celkové narkózy. Ženy tak čeká kratší pobyt v nemocnici i jednodušší příprava před výkonem. Lékaři novinku využívají hlavně při konkrétních zákrocích, kterých v Kyjově ročně provedou asi 300. Tato metoda se používá například při neplodnosti, krvácení nebo odstraňování nepatřičných těles. Pacientky už podle nemocnice navíc nemusí absolvovat složitá vyšetření ani lačnění, zákroky mají být zároveň méně rizikové a komfortnější. Technické služby Zlínsko připravují nové řešení odpadů pro 37 obcí v kraji. Reagují tím na přísnější pravidla a omezení skládkování po roce 2030. Součástí systému má být úprava směsného odpadu, výroba alternativního paliva nebo zpracování bioodpadu v bioplynové stanici. Podle vedení Zlína má projekt snížit závislost regionu na skládkách. Technické služby už o plánu jednaly se zástupci zapojených obcí a pracují na vývoji projektu.
17: Rádio Jih. Počasí.
19: V Dambořicích a v Hruškách měříte aktuálně 21 stupňů Celsia, v Polešovicích 20 a ve Slavičíně 18 stupňů Celsia. Zítra bude zpočátku skoro jasno až polojasno. V průběhu dne bude oblačnost přibývat a postupně čekáme oblačno, případně až skoro zataženo. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 23 až 26 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 21 až 24.
20: Již 27 let jsme oficiálním partnerem značky Škoda, hlavního sponzora mistrovství světa v ledním hokeji. A jdeme do toho dál, i s vámi, a fandíme našim hokejistům. Vistakár Hodonín a Kyjov.
17: Rádio Jih. Doprava.
19: A pojďme se podívat také na silnice, jak to tam vypadá. Tak já jenom připomenu, že v Brně v Davídkově ulici u ředitelství silnic a dálnic se dořešuje střed osobáku s nákladákem. Projedete jedním jízdním pruhem a pozor také na trase Otrokovice Uherské Hradiště mezi Napajedli a Spytihněví havarovalo osobní auto do příkopu. Nehoda se obešla naštěstí bez zranění, takže počítejte s omezením provozu a se zdržením. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
17: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio J. Rádio Jižní Moravy.
19: Tak v tuto chvíli tady 3 minuty po 17. vstupujeme do té poslední hodinky, kdy vás bude provázet Vlastě Mancík, tak věřím tomu, že si to užijeme, ať už si užíváte takhle doma, anebo v práci, tak posíláme Lost Frequencies. To anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish.

0: 17 hodin 9 minut, Shakira, Whenever, Wherever, na rádiu Jih. A co nás čeká ve vysílání dál? Policie dopadla zloděje peněženek a platebních karet. Ve kterém městě to bylo? Tak to vám na rádiu Jih řekneme po dalších dvou hitech pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu na Jihu. Přichází Ray Dalton a taky slibovaný Xindl X a jeho anděl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio J. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mi namaš perutě a

0: Díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě a pojďme směr Uherský Brod. Uherskobrodští policisté totiž dopadli 43letého muže, který je podezřelý ze 3 krádeží peněženek a platebních karet. Poprvé udeřil začátkem března v restauraci, kde hostovi nenápadně vytáhl peněženku z odložené kabelky a následně z karty vybral 2 500 korun. Další krádeže se dopustil na tribuně hokejového stadionu, kde jednomu z návštěvníků vzal peněženku i mobilní telefon. V dubnu pak okradl také svého spolubydlícího, kterému sebral peněženku s hotovostí a platební kartou. Celková škoda přesáhla 15 000 korun a muži teď za opakovanou majetkovou trestnou činnost hrozí až 2 roky vězení. Uherskobrodským policistům z rádia jich tleskáme a pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: I když je čtvrtek, tak dnes od 20 hodin a 20 minut bude neděle. Nevěříte? Tak v tom případě poslouchejte Rádio Jih taky po další trojce hitů pro dobrou náladu. Uslyšíte totiž důkaz místo slibů. Mezitím tady je slibovaný Bruno Mars, Guru Josh Project a taky Megan Trainor.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Hledáte nevšední zážitek ve městě? Přijďte na komentované procházky Hodonínem. V pátek 29. května od 4:30 odpoledne se můžete vydat na trasu Když ulice vypráví. V sobotu 30. května v 10 hodin je pak připravena procházka s podtitulem Když hřbitov vypráví. Komentované procházky jsou bezplatné. Bližší informace a rezervace nejpozději do 12 hodin den před prohlídkou na telefonním čísle 518 351 437 nebo na e-mailu info@muhodonin.cz.
1: Hi, hi a jedu! Highbike Morava mění název na DD Bike a kromě značky Highbike rozšiřuje nabídku špičkových elektrokol o značky Megamo a Raymon. Navštivte prodejnu DD Bike v Moravské Nové Vsi s jedinečnou testovací tratí a širokým výběrem elektrokol horských, gravelových, trekových a městských, včetně doplňků a profi servisu. DD Bike.cz.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Choceňské tradiční pomazánkové různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
7: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a i když je čtvrtek, dnes večer bude neděle. Přesně tak se totiž jmenuje intimní rodinné drama, které vypráví o dospívání, víře a hledání vlastního místa ve světě. Sleduje, jak se dosud klidné rodinné zázemí mění v prostor napětí, pochybností a konfrontace s otázkou, co znamená skutečně dospět. Je to vůbec možné učinit tak zásadní rozhodnutí, jakým je vstup do kláštera bez pochopení okolí? Příběh se soustředí na vztah rodičů a dcery, na sílu rodinných vazeb i na jejich křehkost v okamžiku, kdy se osobní přesvědčení střetne s realitou každodenního života. Na drama neděle zajděte dnes ve 20:20 do kina Svět v Horoníně. Na drama komedii Ďábel nosí Pradu 2 skočte přesně v 8 hodin do kina Panorama v Kyjově a do zlínského multikina Golden Apple Cinema. Kino Svět ve Strážnici promítá dnes od 7 večer ucpanej systém Davidského divadla a kino v Napajedlích hudební dokument o kapele Iron Maiden. Film Bez vražd a extrémistů, co nám zbylo z lásky, promítne dnes večer ve 8:45 brněnská Lucerna. A poslední pozvánka bude do kina Hvězda v Uherském Hradišti, které zve na hudební film Michael. Začíná se ve 20:30. Dobře se bavte, klidně si počkejte i na náš pořad s Jihem za vínem a my se společně slyšíme zase zítra ve 2 tady na Rádiu Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Mastrakovo Matkyjov, šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovo Mat na ulici Boršovská v Kyjově.
4: Hledáte spolehlivého dodavatele obalů z PET materiálů a lepenky? Brisk, výrobní družstvo Ježov u Kyjova, slaví 30 let na trhu. 3 dekády zkušeností, tisíce spokojených zákazníků doma i v zahraničí. Kvalitní obalová řešení pro vinaře, potravináře i zdravotnictví. Kvalita, flexibilita a rychlost dodávek. To je Brisk. 30 let tradice, na kterou se můžete spolehnout. www.brisk.cz.
5: Zábava, smích a hromada skákání. Dětský den v Hodoníně je tady. V sobotu 23. května od 10 do 17 hodin ožije Očovská louka neuvěřitelnou dávkou zábavy. Těšit se můžete na skákací atrakce, záplavu balónků, sportovní aktivity i občerstvení pro děti zdarma. Chybět nebudou ani food trucky a DJ. Celým dnem vás provede moderátor Vojta Ošlejšek. A to nejlepší, vstup je zdarma. Tak vezměte děti a doroste. Tenhle den bude stát za to. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.
6: Tak, pane Škopku, co vás trápí?
7: Pane doktore, nemyslím na nikoho jiného, než na naší výčepní. S jakou starostlivostí a pečlivostí čepuje tu nejlepší plzeň v Hodoníně. Jak ladně roznáší tekutý chléb národa našeho.
6: Pane Škopku, to je jednoznačně diagnóza Armia Restauraris.
5: Restaurace Armia, nejlepší čepovaná plzeň v Hodoníně. A k tomu výborná kuchyně po celý den a příjemná obsluha. www.restauraceArmia.cz. Otevřeno máme každý den.
8: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
9: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
10: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
8: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
9: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
10: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
8: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
11: Zažijte emoce za volantem vozu Peugeot. Je tu Peugeot Emotion Day. Roadshow, kde si na vlastní kůži vyzkoušíte to nejlepší ze světa Peugeot. Čekají na vás novinky, testovací jízdy, soutěž o hodnotné ceny, ale také speciální nabídka na nákup nového vozu a příslušenství. Rezervujte si svou jízdu ještě dnes na ped2026.cz.
12: 24. května v Hodoníně u nákupního centra Cukrovár se na vás těší Peugeot Jonal.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
16: Kontroloři odhalili tisíce nakažených sazenic vinné révy z dovozu a Uherské Hradiště nabízí k prodeji 3 městské nemovitosti. Kontroloři letos zatím odhalili 2 případy nebezpečné nákazy vinné révy u dovezených sazenic. Šlo o odrůdu Chardonnay a celkem se jednalo o téměř 7 tisíc rostlin z Rakouska a Slovinska. Část sazenic postižených zlatým žloutnutím se podařilo vrátit dodavatelům, další už ale byly vysazené a musely být zlikvidovány. Choroba napadá cévní systém rostlin a může během krátké doby zničit celý vinohrad. Uherské Hradiště bydliště nabízí k prodeji 3 městské nemovitosti, které mají získat nové využití. Radnice chce, aby budovy po rekonstrukci sloužily například k bydlení, podnikání nebo službám. Nejdražším objektem je přístavba zimního stadionu s kavárnou, wellness, fit centrem nebo kancelářemi, její cena je 1,40 milionů korun. Město prodává také bytový dům ve Všehrdově ulici za 34,5 milionu korun a v nabídce je i starší dům na Velehradské třídě s minimální cenou 5 milionů 700 tisíc korun. Peníze z prodeje chce město využít na další rozvoj veřejných prostor a služeb pro své obyvatele.
17: Počasí.
16: Na jihu a jihovýchodě Moravy bude zítra podle předpovědi zpočátku skoro jasno až polojasno, přes den postupně oblačno, které ve druhé vlně nastoupí také během večera. V Jihomoravském kraji naměříme maximálně 25, ve Zlínském 24 stupňů Celsia.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například sílu švestkového oleje. Více na www.olejarstvi.cz.
2: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
3: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
2: A tak to bude drahé.
3: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
6: Šardice slaví 740 let a bude to nářez. Šardický nářez. Druhý ročník letního minifestivalu v srdci Slovácka. V sobotu 13. června vás čeká večer plný živé hudby a skvělé atmosféry pod širým nebem. Na pódiu vystoupí Queenie, World Queen Tribute Band, Countryo a Sintra. Večer zakončí afterparty s DJem Pepem. Začínáme v 18 hodin. Vstupenky zakoupíte na šarditskynarez.cz.
7: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
8: Já.
7: Protože jsou spolehlivé?
8: Já, natürli.
7: A se zárukou na 5 let zdarma?
8: Já, sicher.
7: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.

0: Tělovýchovná jednota Sokol Hostěrádky Rešov a obecní úřad vás srdečně zvou na pivní minifestival. Akce se koná v sobotu 23. května od 13 hodin na házenkářském hřišti v Hostěrádkách. Těšit se můžete na bohaté občerstvení, piva z několika pivovarů a doprovodný program pro děti. Přijďte si užít příjemné odpoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jich dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojich.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí. Když
4: nemůže... Slavnosti Břeclav jsou tady. Už 5. a 6. června v zámeckém areálu. Miraj, Činasky, Divokej Bill, Škvor, Tři sestry, Olympik, Vohnout, Tomáš Klus, britská senzace Dehara a také velká gastrozóna a pivní speciály. Poslední lístky za zvýhodněnou cenu teď na webu slavnosti.cz.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová přehlídka ohňostrojů startuje. Sobota 30. května ve 22.30 v areálu Měvkovského na Brně Jihu. Zahajovací ohňostroj Bella Ciao v italském rytmu. Po úvodním prelude pokračujeme s uměleckými ohňostroji i dronovými show na brněnské přehradě. Pozor! Letos přehrada nově na začátku prázdnin. Od 27. června do 4. července. Ohňostroje Česka, Švýcarska, Finska a světelné show s rekordními 500 drony. Více na ignisbrunensis.cz. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Rádio Jih. Počasí.
11: Na jihu ten nejlepší moravský informační servis, no a já proto při čtvrtku přidávám i předpověď počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno a nejnižší noční teploty od 6 do 11 stupňů. V pátek pak polojasno, později oblačno, ale teploty krásné od 23 do 26 stupňů.

0: Vinařem za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Pozvánky na vinařské akce, nová soutěž pro produkty z vinné révy, jako jsou dealkoholizovaná vína, hroznové mošty a další jiné nápoje. Medaile z Ameriky a šokující zpráva, že Francouzi teď pijí daleko více piva než vína. Podrobněji už za chvíličku, to jsou totiž to moje dnešní vinařská témata. Já jsem Rastino Janovíček a jsem blázen do vína. Přeji prima poslech.
0: Jihem za vínem. Rastino Janovíček. V premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Začínáme až neuvěřitelnou zprávou ze země zaslíbené révě vinné z Francie. Podle nejnovějších dat Mezinárodní organizace pro révu a víno OIV a francouzských pivovarníků došlo totiž k historickému zlomu. Francouzi poprvé v historii vypili více piva než vína. Zatímco spotřeba vína klesla na 22 milionů hektolitrů, piva se skonzumovalo 22,1 milionů hektolitrů. Nejde však o raketový vzestup popularity piva, ale o setrvalý pokles zájmu o víno, a to hlavně o červené. No a hlavní příčiny tohoto trendu? Jednak je to generační obměna, mladí totiž to preferují pivo jako neformální drink pro

0: normální drink po práci, tak i změna životního stylu. Rychlé stravování vytlačuje dlouhé rodinné obědy, kde víno tradičně mělo svoje pevné místo. No a konečně ekonomické faktory. Pivo často představuje levnější volbu pro peněženku. No, panečku. Pro tak silnou vinařskou kulturu, jakou je Francie, se jedná o zásadní společenský posun.
1: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: za vínem na Rádiu Jih.
1: A teď alou za oceán. Zahraniční mise našich vín na prestižní Great American International Wine Competition. V Rochesteru totiž to skončila obrovským úspěchem. V konkurenci vín ze 42 států USA a dalších 9 zemí světa se ta česká a moravská rozhodně nestratila. Základní statistika naší výpravy mluví za vše. Ze 148 přihlášených vín získalo ocenění neuvěřitelných 143 vzorků samo sebou z Čech a z Moravy. A naše konečná medailová bilance je tak následující. 2 platiny, 18 zlatých, 94 stříbrných a 29 bronzových medailí. Absolutním triumfem je titul Best in Show pro nejlepší Sauvignon soutěže, který vybojovalo rodinné vinařství Košut za svůj ročník 2025. Druhou platinu si odváží vina Sklepy Lechovice ze Pálavu 2023. Ale skvěle si vedla i další vinařství jako Šáto Váltice, vina Sklepy Váltice, Kosik, vinařství Stvrdonic, Václav Zapletal, vinařství Čech, Kováč, Lukaj, Ludvík pod Hradem, Zámečník, víno Drábek a Vladimír Tetur. A vezou si další zlata. Všem úspěšným vinařům velká gratulace.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček na Rádiu Jih. Poslouchejte Rádio Jih.

zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert. Rádio Jih.

0: za vínem. Za vínem. Na Rádiu Jih.
1: Národní vinařské centrum teď přichází s velmi zajímavým inovativním projektem Vinní a nevinné 2026. Tato unikátní soutěž reflektuje moderní trendy a otevírá dveře produktům z tuzemských hroznů, které nepatří mezi ta klasická vína. Nejlepší vzorky navíc získají i prestižní místo v doplňkovém prodeji v salonu vín České republiky. No a které to kategorie se budou posuzovat? Jednak hroznové mošty, dále dealkoholizovaná vína, zcela nebo částečně, vína nápoje bez alkoholu, ať už tiché i sycené, vína nápoje s obsahem alkoholu do 10%, tiché i sycené, taky sycené vody, kdy využívané CO2 pochází z vinné fermentace a další inovativní i experimentální produkty. Pro tuzemské vinaře je to tak skvělá příležitost ukázat, jako mají kreativitu i mimo tradiční sudy. No, řeknu vám, tak na toto jsem ale opravdu velmi zvědavý.
0: Jihem za vínem a Rastino Janovíček na Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Vítem Zavínem. Na Rádiu Jich.
1: Rychlý pohled na hodinky prozrazuje, že naše hodinka, kterou pravidelně na Rádiu Jich a Rádiu Cymbálka věnujeme vinařským tématům, se blíží ke svému konci, tak ještě zkontrolujeme kalendář, abych vám dal pár tipů, kam se dá zajít, co to okoštovat k vinařům samotným do jejich sklepů, které totiž to v nejbližších dnech volna budou mít otevřené právě pro vás. Tak si pište, můžou to být tato místa. Boršice, Čejkovice, Havraníky, Hýsly, Ivančice, Konice, Mikulčice, Mučenice, Napajedla, Nový Šaldor, Sedlešovice, Popice, Šatov, Tvrdonice, Uherské Hradiště, Valtice, Velké Bílovice, Velké Pavlovice, Vlkoš, Vrbovec, Zaječí a Znojmo. Já se za vámi těším zase příští týden, do té doby se mi mějte moc hezky. Žijte zdravě a pijte moravské víno. Dobře vám radím, váš Rastíno Janovíno.
0: Jihem za vínem a Rastíno Janovíček. Premiéře každý čtvrtek od 19 hodin a v repríze každou sobotu od 11 hodin na Rádiu Jih.
2: Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Tento pořad podporuje Vinařský fond České republiky. www.vinasmoravyacech.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 tisíc korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH, ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Na jihu ten nejlepší moravský informační servis, no a já proto při čtvrtku přidávám i předpověď počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno a nejnižší noční teploty od 6 do 11 stupňů. V pátek pak polojasno, později oblačno, ale teploty krásné od 23 do 26 stupňů.

0: Rádio Jih, čtvrteční 21. květnový večer. No a teď pozor, v prostoru Slavkovského náměstí totiž už tuto sobotu přistane raketa Space Bus. No a já vás na tuto unikátní událost pozvu hned v úvodu dnešního večera. Tak zůstaňte s náma a do té doby mějte vy všichni si hem super čtvrteční večer.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: čtvrteční večer na vlnách jihu v běhu. No a teď pozor, ve Slavkově u Brna přistane tuto sobotu 23. května raketa Space Bus. Ano, slyšíte dobře, unikátní model bude na parkovišti před tamní radnicí, kde nabídne zájemcům speciální program. Uvnitř zažijí simulaci vesmírné mise. V pátek večer a v sobotu po celý den zaparkuje na parkovišti obrovský 18-metrový kamion, který maketu rakety přiveze. Ta má za úkol přiblížit českou cestu do vesmíru. Program v raketě je prý už obsazený, ale pořadatelé zvou všechny zájemce k tomuto modelu, aby se s ním alespoň vyfotili. Čtvrteční večer na vlnách jihu běží a my u hvězd zůstáváme. U hvězd hudebního nebe. Tu jsou další hity pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 21. květnový večer a vy zůstáváte na vlnách jihu. No a my se dnes vypravíme i do Vyškova, kde na tamním letišti tuto neděli proběhne výstava historických vozidel a s ní tradiční burza. Další víkendovou pozvánku nabídnu už za chvilku, tak buďte u toho a mějte pokud možno klidný čtvrteční večer ve společnosti Rádia Jih.
1: Vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra. A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun. Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: 21. májový večer a vy zůstáváte na vlnách jihu, kde vám v rámci čtvrtečních tipů nabídnu pozvánku i do Vyškova, kde budete moct na tamním letišti už tuto neděli 24. května navštívit auto, moto, hobby, výstavu veteránů a bleší trhy. Objevíte svět náhradních dílů, historických pokladů a sběratelských unikátů. Výstava probíhá v rámci jedné z největších auto, moto, hobby, burz a bleších trhů v regionu. No a pořadatelé očekávají více jak 60 kousků vozidel. Tak se tedy vypravte na burzu a výstavu veteránů do Vyškova na letiště už tuto neděli. To byl další tip, no a k němu přidávám další muziku. Pojďme na ní, krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Rádio Jih, počasí.
3: S Tesihem, je tu čtvrteční 21. a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno a nejnižší noční teploty od 6 do 11 stupňů. V pátek pak polojasno, později oblačno, ale teploty krásné od 23 do 26 stupňů. Takový bude další květnový pátek, před námi ale celá noc a já mám pro vás nálož té nejlepší muziky Rádia Jih. Mějte se fajn, z Hodoní na vás i dnes večer, zdraví Josef Bouda.

0: vyhrajte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Počasí.
2: Moravo je tu čtvrteční 22. hodina, no a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno a nejnižší noční teploty od 6 do 11 stupňů. V pátek pak polojasno, později oblačno, ale teploty krásné od 23 do 26 stupňů. Teď už ale zpátky k nejlepším hitům jihu pro dobrou náladu. Na vlnách Rádia Jižní Moravy jedeme dál čtvrteční nocí.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Rádio Jih, počasí.
3: Rádio Jih, 21. květnová noc, 23. hodina a my pro vás máme počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno a nejnižší noční teploty od 6 do 11 stupňů. V pátek pak polojasno, později oblačno, ale teploty krásné od 23 do 26 stupňů. I dnešní noc si budeme každopádně na jihu hrát tu nejlepší muziku až do rána. Ať jste kdekoliv, tak vás samotné rozhodně nenecháme. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.

0: Rádio I.
1: Rádio I.
0: Hrajeme hity pro dobrou náladu.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku, v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. A v práci šéf se zeptá, proč mi tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se

0: mám nejspíš kočku s erorem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Aj.

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
0: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
0: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
0: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
2: Rádio Jih. Počasí.
3: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme pátek s datem 22. května. Po zbytek noci zůstane na Moravě jasno až polojasno s nejnižšími nočními teplotami od 6 do 11 stupňů. V pátek pak polojasno, později oblačno, ale teploty krásné od 23 do 26 stupňů. Vy všichni na jihu mějte klidnou noc a pohodový páteční den.

Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: koupíte značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Dejte si v Horonínském Burgers Fresh Burger Bistru do 28. května parádní burger nebo žebra.
0: A zapojte se s účtenkou do soutěže o značkové elektrokolo v hodnotě 80 000 korun.
1: Velké finále nás pak čeká v pátek 29. května tady na Rádiu Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.

0: Myslíte si, že znáte Jižní Moravu opravdu dobře? Jižní Morava je plná zajímavých míst, osobností i událostí. Odhalujte je s námi každé všední odpoledne po 16. hodině v nové soutěži Tajemný jih.
1: A nyní v Tajemném jihu soutěžíme o 500 korunové poukazy na čerstvé a voňavé oleje z Horňáckého Lipova od olejářství CZ. Vyzkoušejte například

0: máte hlad, nemáte dobrou náladu a ani v práci vám to neutíká.
1: A proto vám z Rádia Jih dovezeme parádní svačinu až do práce.
2: Těšit se můžete na výborné tradiční koláčky z koláčkovny Milotice a dobroty z Břeclavského Racia.
1: Každý všední den rozvážíme po celém Jihomoravském a Zlínském kraji svačiny do práce.
2: Přihlaste se o tu svou právě teď na www.radiojih.cz
1: a zpříjemněte si se svými kolegy pracovní den.
2: Koláčkovna Milotice. Koláčky jako od babičky. Svatební koláčky na svatby, rodinné oslavy i firemní akce. Nově nabízíme rozvoz koláčků po celé České republice. Více info a objednávky online na www.koláčkovna.cz. Racio, to jsou zdravé, lehké a chutné výrobky pro celou rodinu. www.racio.cz.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Dámy tu máno! I venga con mi!